0: jam, to je dobrý.
1: To je jam?
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Jam, to je dobrý.
1: To je Jam.
0: Jam?
1: Jo, Jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Najdeš ji na ymm.cz.
2: Jam, to si slízneš.

0: Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čínské automobilky v Česku výrazně posilují. Za první pololetí se u nás prodalo přes 7,5 tisíce nových aut z Číny, téměř o 90% víc než loni. Jejich podíl na českém trhu tak vzrostl už na bezmála 6%. Podle odborníků lákají zákazníky hlavně příznivou cenou, moderními hybridními vozy a silnou prodejní sítí. Dunaj v Bratislavě je na 30-letém minimu. Hladina řeky klesla tak výrazně, že vodohospodáři už začali šetřit vodou při proplouvání lodí přes vodní dílo Gabčíkovo. Pokud bude vody dál ubývat, může se lodní doprava na Dunaji úplně zastavit. Za mimořádně nízkým stavem vody stojí především dlouhodobé sucho a nedostatek srážek. Podobné problémy letos trápí i další velké evropské řeky. Artis Brno vstoupil do ligy porážkou. Nováček nejvyšší soutěže podlehl v dohrávce úvodního kola Mladé Boleslavi 2-4. Domácí dvakrát dotáhli ztrátu díky dvěma gólům nigerijského útočníka Adedy Rana. Za hosty se dvakrát trefil Jiří Klíma, vítěznou branku přidal David Kozel. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Vila Tukenhat se rozáří do tmy. Brněnský architektonický skvost totiž slaví významné jubileum 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy vyvrcholí 7. až 9. srpna, kdy se vila každý večer od 21 hodin promění v unikátní plátno pro videomapping a světelné instalace. Pro veřejnost je vstup zdarma. A jsou tu opět tropy. V Brně a na jihu Moravy si užijeme jasné nebe a na teploměru až 31 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to tak, 6:02. S vámi Jasmin, David a já. Dobré ráno.
2: Ahoj, se musíš ještě rozkokryhat trošku.
1: Já jsem si zapomněl trošku odkašlat, tak jsem rád, že to dopadlo. Ahoj, Dave.
3: Dobré ráno všem.
1: Dobré ráno. David říkal, že je velice spokojený s tím, jakým songem budeme začínat. Je to trochu country, mohlo by vás to bavit. David, kdybyste mohl uvíst tu písničku?
3: Tak já nevím, co k tomu říct, no. Daša. Austin.
1: To byl skvělý moderátor. Tak jsme rádi, že tady jste s námi, přejeme vám krásné ráno. Úterý 28. července a jak říká David, no tak Daša, no.
3: Tohle je tvoje práce, Michal.
1: Austin. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: I takhle můžeme začít úterní snídení šampionu na Hitrádiu. Ego, Robert Burian, Žijeme Lendras, 9 minut po 6. Kdo jste se někdo rozváděl, tak asi víte, že to dokáže být drahej špás. Nicméně máme tady rozvod století, možná největší za existenci světa. V Jižní Koreji musí miliardář Che Tae-won. Che Tae-won, je to on. Zaplatit ex-manželce 23 miliard korun v přepočtu v hotovosti.
1: To není málo.
0: To není úplně málo. Byli spolu 35 let a 11 let se o tyhle peníze soudili. A já když to, jak říkám, sčotnu, takže 35 let plus 11 let, 46, kolik ti vzali? Ve 20 třeba, tak paní už bude taky docela dost let. Jenže ona v těch třeba 65 vypadá na 25, že jo? Bazi, víme, jo. Mě zajímalo, co s těma prašulema bude dělat.
2: Abychom si to dokázali představit na nějakým uchopitelnějším čísle, tak za těch 35 let vydělala měsíčně 55 milionů korun. Každý měsíc vydělala 55 milionů korun tím, že byla se svým manželem.
0: To je dobrý odstupný, ne?
1: To je bizár prostě. To takhle v létě pak přemýšlíte, ne, že pojedete třeba na dovču na Maledivy, ale že si to koupíte rovnou. Ty
0: si třeba koupíš, nevím, líbí se ti v Paříži Eiffelovka, pak si ji koupíš, no. Co bychom dělali my tady s těma penězma, kdyby nám do klína spadlo 23 miliard?
2: Určitě bychom si teda nevstávali do rádia.
0: Ano, my jsme si ho koupili.
2: Kdybys byl první, koho bych vyhodil, Michal.
0: A teď se vás koupíme všecky. Tady tím songem, tohle je Pink, Runaway, Hit Radio, 6 hodin, 11 minut. Pěkné ránko.

0: Čtvrt na sedm. Skoro dvě minuty k tomu, tohle je úterní Hitrádio. Snídaně šampionů a taky Bruno Mars. Dobré ráno.
1: Říká se, že každý z nás má nějakou úchylku a dneska večer se v Praze sejdou lidi, který spojuje taková jedna specifická, jo. Na mě na Facebooku vykoukla pozvánka na dnešní akci na Pražském hradě. Píšou mi, přidejte se ke skupině. A název skupiny zní Sraz milovníků škrabek na brambory. Jakože... Nevím, za jakým účelem to vzniká, tyhle ty věci, ale organizátoři dokonce doporučují vzít si sebou pár věcí, konkrétně tři, tak dokážete si tipnout, co tam bude?
0: Je to docela těžký, ale myslím si, že jedna z těch věcí bude škrabka.
1: Ano, vlastní škrabka.
2: Brambora.
1: Brambory, ano. A poslední?
0: No, nevím, jaký kýbl, nějaký popelničku malou nebo něco.
2: Kam zastěru. Budeš...
1: Jsme u oděvu, ano, nehořlavý kuchařský oděv.
0: Přijde, tak to je nějaký for, ne? Nebo...
1: Oni vznikají takovýhle jako různý bizarní skupiny. Viděla jsem teďka i třeba kurz couvání s koštětem. Jo? A na to bych šla, to jsou zase jako dobrý akce.
2: Vzhledem k tomu, že Facebook ti nabízí skupiny podle toho, čemu se věnuješ, nebo co tě baví, tak vůbec nechci
1: já
2: vědět, v jakých jiných skupinách seš.
0: To jsem říct, že zvláštní, že se tyhle skupiny ukazují jenom tobě, no, ty skupino. Mě zajímalo, jestli takhle, třeba to náhodou jako je pravda, tak co tě k tomu vede? Jo? Jestli by nám mohl někdo z vás, kdo nás poslouchá, napsat, kdo tam jedete, protože máme na vás jenom pár otázek.
2: Třeba Michal, ten je na Facebooku ve skupině Jak si zvětšit přirození rychle a levně.
0: No a zatím mi nikdo neporadil. Tak kdybyste někdo měl nějaký tipy, a to je jedno, nechte to bejt. Tam má Rosler, Sofia. Za malou chvíli k vám letí tohle, taky Krištof a Dominik Aláďa, no a přidáme i dopravu, ať víte, co vás v úterý ráno kde zdrží. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Effect a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
6: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
7: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
6: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
7: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
6: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
10: Dík. Fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Jižní Moravy hlásíte uzavírku. V Brně Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní Kristenová probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Tohle je půlnoční hřík a tohle je úterní Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá obří radost. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Krásné ráno, no a David? Má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Haiti po 10 letech míří k prezidentským volbám. Hlasování je nově naplánované na 13. prosince, přesto jeho uspořádání komplikuje bezpečnostní situace. Velkou část země totiž stále ovládají zločinecké gengy. Na letní filmové škole zaujal nový film o domácím násilí. Polský režisér Wojciech Smarzowski v Uherském Hradišti představil snímek Sladký domoví. Nejde přitom o jediný snímek s tímto tématem. V Česku ho zpracoval například seriál Moniová, inspirovaný tragickým osudem spisovatelky Simony Moniové.
3: Myslím si, že u té Simony Moniové bychom se mohli na chviličku zastavit. Kdo jste to ještě neviděl, tak se určitě mrkněte. Je to na OnePlay miniserie.
2: Takhle,
3: a je to boží.
2: Pozor, není to žádná oddechovka, když přijdete po práci a chcete si odpočinout. Jo. Je to strašně náročný téma. My na to koukáme a každý díl úplně trpím, co ještě se stane.
0: A já vás poslouchám, já jsem jedno velký ucho, protože vy jste se tady o tom bavili, než jsme šli do vstupu. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Je to teda miniserie, je to na Netflixu nebo kde to je?
3: OnePlay.
0: Na OnePlay. Na
3: podle
0: OnePlay
3: skutečný
0: to
3: události.
0: Jasně.
2: Je to 6-dílná série a je teda opravdu úžasná. Tereza Ramba hraje skvěle a je to... No dejte si

0: Takhle zní úterní Hitrádio, chvíli po půl sedmé, dobré ráno. Kdo jste s námi celé ráno, minimálně ještě okolo půl osmé, tak víte, že máte možnost vyhrát skvělé ceny. Každý týden něco jiného a tentokrát máme něco pro vás, kdo byste se chtěl naučit vařit. V rychlé pětce totiž soutěžíte o kompletní sadu 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun.
1: Wow!
2: Přemek teďka navíc pustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta. Je úplně zdarma, najdete v ní vlastně několik lekcí zdarma a když si ji stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: No tak už o půl osmé můžete získat úplně všechny kurzy, tak nás poslouchejte dál. Rozhodně to je fajn důvod, proč s námi zůstat, no a skvělý důvod je i další parádní muzik. Blink 182, I miss you, taky si a give me love a taky doprava pro vás, kdo nás ladíte v autech, tak hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní z jižní Moravy. V tuto chvíli nemáme hlášeny žádné havárie. Pozor ale v Brně v opuštěné ulici na úrovni městského úřadu probíhají práce na silnici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio Sia, Gimme Love, 6 hodin 50 minut, dobré ráno. Dámy a pánové, všichni, kdo jste se narodili začátkem 80. máme pro vás, mileniály, drsnou matematickou facku. Takhle, dneska je Světový den prarodičů a začíná se to týkat právě už i mileniálu, jo? A my mileniálové budeme asi o něco jinačí prarodiče než ti naši.
1: Takových těch mileniálů, co byly jako první mileniálové ze všech mileniálů.
0: Někdo už třeba má právě nějaký mnoučata nebo něco takového, jo? A když si to vlastně představíme, tak dřív ty babičky nebo naše babičky byly určitě jinačí, než jaký budou babičky dneska, jo? Si to představ, jo? Přijedeš babičce na víkend za XX let a místo svíčkový dostaneš, nevím, třeba proteinovou kaši a řekne ti, ale nezahrajem si Call of Duty. Nebo kantra.
2: A nebo babička vůbec nebude doma, protože bude zrovna na lekci jógy.
1: Přesně.
0: Přesně. Jo. Babička s Apple Watchkama. Hele, já dneska musím uzavřít nějaký kroužky.
1: A ono i ty jména třeba, že jo, dnešní. Tak, nebo já, dobře, já nejsem mileniál, jo, okrajově. Ráda vždycky zdůrazňuju. Nicméně, moje babička byla Bohumila. Já jsem Jasmin, jo, tam prostě je taky jako rozdíl.
0: Kam jdeme na víkend? To pojedeme za babičkou Jasmin. Nebo třeba si dovedu představit, až budu vyprávět vnoučatům, jo, když se mě zeptají třeba, jaký bylo, jak jsme se dřív bavili. A já řeknu, hele, to bývávaly diskotéky, to byly takové prostě místnosti, kam se chodilo jako pařit, jo. Chodili jsme kalit do 4 do 5 do rána a po cestě tady z té party jsme se stavili u Turka na kebab. Hele, ten tam dával takovýho masa, jo, a nejlepší bylo dát si kombinaci bylinky a česnek, jo, vomáčky do toho. Ty bláho, tak jako, hele, jaký bude váš jako stařecký nějaký zlozvyk, až třeba ty Jasmin, až budeš babička, jo? Tak co bys jako vzkázala svým potenciálním vnoučetům takhle do budoucna?
1: No já přesně budu ten typ podle mě s tou zdravou stravou, co jim nedá ty knedlíky, víš co? No to budu já, co vy?
2: Strašně filozofická otázka takhle po ránu.
0: Hodně, no.
1: Jako bylo
0: hodně,
1: by to na deal, no.
0: Hodně k zamyšlení, no. Tak já nevím, já vím, že budu prostě jako je protivnej dědek, no.
1: No tak to se nezmění.
0: Tak můžete se nad tím zamyslet i vy, kdo jste i mladší, kdo jste v našem věku, jací budete prarodiče. Připomínáme, že dneska je Světový den prarodičů a připomínáme, že vlastně by nebylo vůbec od věci třeba, pokud máte tu možnost, napsat nebo zavolat babičce či dědovi. Od nás teď další hity Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, tohle vám v 6.52 udělá radost. Tak hezké ránko, šampion.

0: Tohle je novinka ve vašem playlistu Ray Dalton Do It Again, Hit Radio 658. Řešili jsme, že dnešní mileniálové lidé narození od roku 81 už můžou být v klidu prarodiči. A řešili jsme, co tahle generace bude jednou vyprávět svým vnoučatům. A přišla zpráva od Andreji. Ahoj, opravdu se moc těším, až budu vysvětlovat, co za tetování mám na půlce těla. A to je vlastně pravda, že opravdu dnešní mileniálové jedou krky ve velkým, jo. Tak jsem si představil, že až se budou vnoučata ptát babičky, a babi, proč máš tady na zadku vytetovaný ten lopuch, jo? A ona řekne, víš, to byla taková malá růžička, když mi bylo 20.
1: A nebo, babi, co to znamená izomandias na těch zádech, co máš?
0: Přesně, a u toho pustí hardtrika, režim neruší. Tohle jsme poslouchali, když jsme byli mladí. Nic, za chvíli zprávy v 7 s Davidem, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Firmy v Česku rychle zvyšují investice do umělé inteligence. Letos by za nástroje AI mohly utratit kolem 500 000 000 korun. Příští rok až 4x. Jen za první polovinu letošního roku firmy vydaly za umělou inteligenci více peněz než za celý loňský rok. Podle odborníků se umělá inteligence stává běžnou součástí fungování českých firem. Sociální sítě mohou souviset s příznaky ADHD u dospívajících. Nová 5letá studie sledovala více než 11 000 mladých lidí a zkoumala vliv dlouhodobého používání sociálních sítí na jejich psychiku. V Česku tráví mladí lidé na sociálních sítích v průměru 3,5 hodiny denně. Odborníci upozorňují, že vývoj mozku dospívajících je na podobné návyky obzvlášť citlivý a zaslouží si další výzkum. Prezident Petr Pavel zaujal na Velké ceně Maďarska netradiční rolí. Na závod Formule 1 dorazil jako akreditovaný fotograf a fotil dění přímo u trati. Jeho snímky i fotografie z okruhu sdílely oficiální účty Formule 1 na sociálních sítích. Na místě se Pavel setkal také s maďarským premiérem Petrem Maďarem, který o nečekaném setkání informoval na síti X. Do Maďarska prezident vyrazil soukromně, aby se věnoval svému dlouholetému koníčku fotografování. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Jeden z nejrozsáhlejších a nejúspěšnějších zátahů na tržnici v Hatích na Znojemsku. Během 4měsíční kontrolní akce odhalila obchodní inspekce skoro 7300 padělků v hodnotě originálního zboží víc než 41 milionů korun. Šlo zejména o oblečení, obuv, kabelky nebo peněženky. Inspektoři zboží nacházeli na pultech i v rozsáhlých skrýších. Do Brna a na jih Moravy se vrací tropy. Těšte se na jasné nebe a připravte na 31 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Balášková.
7: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
8: Stal si. Dokázal jsi to.
0: Davide, dokázal jsi to.
8: Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Dobré ráno.
9: Krásný úterý vám všem. Snídaní
0: šampionů. Mě zajímalo, Davide, co tě rozesmálo během těch zpráv, jestli to byl teda ten můj mulet, kterýmu se tady smějete celý ráno, nebo co se stalo?
1: Pojďme dál, pojďme dál.
0: Pojďme dál, pojďme dál. No ale takhle, tomu muletu se smějete. David mi říká, prostě, co to máš na hlavě. Já říkám, ale teď už to mám dlouho a až dneska si všimnul, že mám tady trošku jako další vlasy vzadu.
9: Od včerejška, no. Tak předtím jsi to měl pěkný, já nevím, proč jsi dělal změnu nějakou.
0: Počkej, jak předtím to bylo pěkný?
9: Předtím, no.
0: A víte, jaká je výhoda, že pracujeme v rádiu? Tak, že nejsme vidět. Tak hezké ráno vám všem, kdo jste tady s náma. Train, další muzika pro vás. Pojďme na to.
8: Hit Radio City Brno.

0: Krásné ráno, zítra Rádia 7 hodin 7 minut.
1: Jestli se doma chystáte na nějaký výlet, nebo už jste byli třeba na dovolený letos, tak možná znáte tu klasiku, kdy táta řekne, že jasně, že jako pomůže s balením, že zbalí děti, sebe a tak. A nezvládne ani jedno. Jo, prostě stojí u těch dveří, pak má všechno připravený pod nos. Já tady mám takovou statistiku, průzkum, který ukázal, že chlapy zbalí dětskou tašku o 60% rychleji než ženy, jenže 4 z 10 otců zapomenou na náhradní oblečení, čtvrtina přiznává, že spoléhá na to, že se všechno případně koupí cestou, a myslím si, že jako naprostá většina prostě tam něco zapomene, nějaký jídlo třeba pro ty děti, že jo, nějakou sváču.
0: Ale takhle, jestli řeknu ti to takhle, jo, já jsem jako byl rád, že jsem zbalil svoji holku tenkrát a i to bylo docela náročný, jo, ale já nevím, tak chlapi prostě balí na pohodu a vy ženy na totální apokalypsu.
1: A to si myslí, že je, a jako asi to tak vlastně je, no, protože my opravdu myslíme dopředu, jo, jestli bude pršet, jestli bude horko, máš tam oblečení pro všechny případy, pak přesně, jestli si vezmeš sváčů sebou, nebo takhle, že najíveme vždycky sebou.
2: Ale zase to všechno strašně trvá, že jo, ty jsi na začátku řekla, že muže zbalí rychle, a to je to podstatné. Pokud chcete být zbaleni rychle, vyberte si muže. Pokud chcete, aby to dlouho trvalo, vyberte si ženu. Tam bych to uzavřel.
0: No tak my to máme tak, nebo jestli můžu mluvit za nás chlapi, Davide, že nám stačí kreditka, že jo. Zbytek se koupí. Co je potřeba, tak se koupí, jo. Ale třeba mě napadá, Davide, ty nemáš dítě, já mám 3letou dceru, takže jsme to vlastně nezažili, co se týká třeba táboru, jo. Kdyby jsme měli vyslat dítě na tábor, tak co bychom zbalili do té tašky, Davide? Pojďme si to představit, čistě hypoteticky.
1: Tak, a je to
0: tak
1: tady.
0: Asi takhle, oblečení.
1: No ale kartáček.
0: Pastu.
1: Potřebuješ i pláštěnku, holínky, no, na tábor, všechno.
0: A to bys tam nezbalil, no.
1: No a to je ono prostě.
0: Co dál, co ještě bychom, co potřebuje dítě na tábor? Jídlo tam asi je, to je v ceně, ne? No.
2: To je asi fakt všechno.
0: To je všechno, no. Takže prostě oblečení,
1: penízky,
0: kartáček,
1: když půjdou na výlet nějaký, no, jo, jasně, pojedou tak, někam do města
0: tak
1: třeba.
0: Tak dostane liter, to stačí, ne?
1: Spacák, tohle, půjdou na puťák, prostě všechno, pane bože.
0: Na puťák taky, jo.
1: No tak, tatínkové, vy, co nás posloucháte, tatínkové, pojďte zlepšit Davidovi s Michalem skóre, jo, pojďte říct, jak to dopadlo u vás doma, a jestli to nedopadlo, tak se klidně přiznejte, prostě, jak to máte doma s tím balením.
0: Tak jak to vypadá u vás doma, teda kdo u vás doma balí, kamkoliv, a jestli když teda jste balil vy, kdo jste muž, tak jestli to dopadlo nějak legendárně, tak číslo k nám na WhatsApp znáte, 777-937-777, sem nám můžete poslat i hlasovku, nebo nám to sem pinkněte normálně zprávou. My k vám posíláme další hity, které by vám mohly zlepšit ráno. Tohle je Kamrat Be Mine ze Hezké ráno z Rádia.

0: Čtvrt na 8, minuta na vrch, tohle je Hit Radio. Dobré ráno taky Aleso a Toulou.
1: Řešili jsme tady před chvilkou společně, že muži většinou neumí nikam zbalit rodinu, že to bývá taková spíš ženská disciplína, že ten chlap většinou fakt neví a pak spoustu věcí třeba chybí. A dostali jsme se s klukama k tomu, když by třeba eventuálně svý děti balili na tábor, jak by to dopadlo?
0: No, my jsme tak nějak jako tápali, nicméně přišla zpráva. Kluci, buďte v pohodě, každý organizátor tábora posílá seznam věcí co sebou. Jsou tam i ty holinky a pláštěnka. To píše Libor. Tak teďka už jsme klidnější.
1: Anonymní zpráva, vím, že to bude znít neuvěřitelně, ale u nás doma je to opačně. Já balím zodpovědně a jak říkáte na apokalypsu. I když anonym, tak ale chápeme, že teda muž.
0: To bude muž. Taky tady je zpráva od Martiny. Ahojda, trochu odbočíme, my jezdili jako malí na 3 týdny na tábor. Brácha po 3 týdnech dovezl kufr zbalený v závorce od naší mamky. Tak jak s ním odjížděl, celou dobu chodil v jedných věcech a holinkách, takže odtud asi pramení to mužské balení věcí a po to se podepisuju, jo? Protože prostě co, no tak co den, to trenky a ponožky, když někam jedem, triko, nevím, 2-3 dny, kalhoty, to zvládneš na týden, že jo.
2: No ty se sám pochlubil, že jste nedávno jeli do Rakouska, řekni, co jsi zbalil a co jsi zapomněl.
0: No, zbalil jsem si na počet dní trenky a ponožky a měl jsem 2 trika, 1 kalhoty a když jsme přijeli na místo, tak říkám, s velkou ostudou, jo, styděl jsem se a říkám, to je mojí, říkám, já mám kartáček a pastu. Takže to je přesně ono, jo? Kreditka to všechno zachraňuje, takže první cesta vedla do nějaký místní drogerky, takže takhle my chlapi balíme asi, no.
1: Tak děkujeme za zprávy a je dobrý vědět, že teďka už teda posílají ty organizátoři ten plánek těch
0: věcí seznam. Ten seznam, jsme klidnější, Davide, že jo?
2: Nenechali nás v tom.
0: My vám taky něco zbalíme na cestu do práce, všude, kde nás ladíte. Další hity, tohle jsou Jeleni, ještě jednu noc na Hit Rádiu, chvíli po 7:45.

0: tohle jsou Jeleni na Hit Radio 7.20. Už za pár minut budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. O tom bude rychlá pětka, chvíli po půl osmé, na to počkejte. Jak se zúčastnit, všechno řekneme, nebojte. R-City, Adam Levin, další muzika pro vás, taky Camila Cabello, no a samozřejmě i taky info z dopravy, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
6: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Tak co, Klára?
9: Kámo, vadí, že je malej.
8: Malej? A řešíš to nějak?
9: Ne, na to je moc malej.
8: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně na 194. kilometru směrem od Prahy. Srazilo nákladní auto zvěř, vozidlo blokuje jeden pruh, počítejte se silným provozem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Star City, Adam Levine, Locked Away. Je 7:30, dáváte si úterní Hit Radio, snídaní šampionů a teď si dejte Davida.
1: Ranní update.
2: Pravidelná konzumace jogurtu může chránit před rakovinou střev. Dlouhodobá studie vědců z Harvardovy univerzity naznačuje, že jogurt může snižovat riziko některých agresivních forem kolorektálního karcinomu. Podle odborníků zatím pravděpodobně stojí jeho příznivý vliv na střední mikroflóru. Arnold Schwarzenegger prozradil recept na dlouhodobou kondici. Herec a bývalý guvernér Kalifornie tvrdí, že klíčem je pravidelný pohyb, disciplína a schopnost přizpůsobit trénink věku. Podle něj není důležité být nejlepší, ale nikdy se nepřestat hýbat. Noční troubení v americké obci měl na svědomí medvěd. Šelma se dostala do zaparkovaného auta v Colorédu, ale už z něj nedokázala ven. Celou noc tak nechtěně mačkala klaxon a marně hledala cestu ven.
0: Že vlastně celou noc troubil, tak už to nebyl medvěd, ale jelen.
3: Nebože.
4: Jsi říkal, že máš připravený nějaký fór.
0: A dál už pokračujeme podle příručky Lov na jelena. Pojďte si ulovit kurz Přemka Forejta. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
4: Tak jsme si teď mohli zahrát jelena možná, ne? By se hodilo.
0: Ne, je tam Kamila Kabel.
3: Ještě chci soutěžit na 777-937-777 a za chvíli se na to vrhnem.
0: Kamila Kabel, Havana 731, pojďme na to.

0: kurz Přemka Forejta. A pokud zodpovíte správně všech pět otázek, tak vám řekneme na na na. Tohle je Havana na Hit Rádiu 7.34.
1: Rychlá pětka. Dneska v rychlý pětce a celý tento týden hlavně hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. A to je teda dost.
0: No a o tohle si zasoutěží Verunka z Ostravy, kterou máme na telefonu. Ahoj Veru.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi napsala, že chceš soutěžit a naučit se vařit. Co takhle zvládáš uvařit teďka v aktuálním stavu, co?
2: No tak takové ty běžné věci.
0: Rozumím.
2: Čínu.
0: Jasně.
2: Vajíčka.
0: Jasně. Máme to dost podobný, Veru. No tak pojďme na to, pět otázek a výhra je tvá. Zvládneme to?
2: Budu se snažit.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď. Jaký plyn dýcháme, aby naše tělo mohlo fungovat?
2: Kyslík.
1: Ano. Mm-hmm. Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Verunko, jaké zvíře je ve znaku automobilky Ferrari?
2: Kůň.
0: Jo.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
3: Jaká je nejmenší česká mince?
2: Koruna.
1: Yes.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Z jaké plodiny se dělá popcorn?
2: Kukuřice.
0: Ano.
3: A poslední otázka, na kterou odpovíš ano nebo ne, je Eiffelova věž v Londýně?
2: Není, ne.
0: Ale ano, ty vyhráváš! Věž
2: super,
0: není, ale ty
2: děkuji.
0: Máš kurz Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. Verunko, je to tvoje.
2: Tak to je úplně úžasné. Děkuji strašně moc jste mi udělali krásný den, takže přeju i já krásný den všem ostatním. Děkuju.
3: Ty si boží, moc gratulujem.
0: Tak kurz posíláme, Verunko, zvládni cestu, slyšíme, že někam cestuješ a určitě tě někdy zase rádi uslyšíme.
2: Děkuju hrozně moc, opravdu hezký den všem.
0: Hezký den, ahoj, nashledanou.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. I found my old phone today.

0: Tohle jsou hity Ed Sheeran Old Phone. 7.40, dáváte si Hit Radio, hezké ráno.
1: Jestli jste v noci na dnešek nemohli spát, nebo máte poslední dny pocit, že vás všechno nějak víc štve, nebo naopak máte pocit, že potřebujete udělat nějakou životní změnu.
0: No, co se stalo? Honem, pojď.
1: Tak zatím stojí možná úplněk, který dneska nastane, bude to jelení úplněk.
0: Jelení úplněk.
1: Ano, jelení úplněk ve vodnáři. Nejseš ty vodnář, Dave?
2: Ano.
1: Seš vodnář, dobře.
0: Jak to na Davida působí?
2: No tak už dva dny nespím, takže tak.
1: Taky nespím, ale tady je víc znamení, na který to bude působit. Nejvíc by měl zamávat si jinak celkem pevnými znameními, tedy vodnář, lev, bík, to jsem zase já, a štír. Ty bys měl být teda, Míšo, jediný v pohodě, tak já nevím.
0: No, v pohodě nejsem, ale dobře, beran.
1: Ale právě my teda můžeme cítit podle astrologů největší chuť něco utnout, změnit nebo konečně říct nahlas něco, co v sobě dlouhou dobu držíme.
0: Až by se mi to teda nemělo týkat ten jelení úplněk, tak já teda přiznám se, taky poslední dva dny spím a ze včera na dnešek ten spánek byl teda nejhorší, jo, protože, jak říkáte, jelení úplněk vlastně mi to dává smysl, protože od sousedů, hele, to byly jeleni v říji normálně. Takže tak to vypadalo u nás, no. Dan Barta, On My Head za malou chvíli, taky Selena Gomez a Marshmallow a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ráno jezdí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Už tam budem.
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Ští mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
12: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z jižní Moravy hlásíte překážku v Brně v opuštěné ulici na úrovni městského úřadu. Probíhají práce na silnici, počítejte s omezením provozu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 8 minut 8 hodin, tohle je Selena Gomez, Marshmallow a úterní Hit Radio.
1: Občas slýchám, že mladí lidi mluví divně, že ta čeština už jako není co bývala. Tak schválně se zkusíme vrátit o pár století zpátky a dám vám, kluci, a samozřejmě vy, kdo nás posloucháte,

0: Tak si to zkoušejte doma, v práci, v autě, kdekoliv jste taky. Kvíz staročeštiny, jo? Ať vidíme, jak na tom jste.
1: Kdo bude mít přednost z nás dvou? David, já ti dám přednost, Davide.
2: Ty jsi tak...
0: Nebo kdo bude vědět, tak dve.
1: Tak jo, tak jdeme na to.
0: Takže první slovo, a to si myslím, že je jako známý, že byste mohli vědět. Kdo je podle vás darmošlap? Dám vám výběr ABC. A člověk, co chodí bos, za B povaleč, co nic nedělá, a za C tulák.
2: Tak já začnu.
1: Bčko.
2: Bčko.
1: Tak.
0: Je to tak. Tak věděli byste, co byla Kuběna? Za A hospodyně, za B milenka nebo nevěstka, za C porodní bába. Kuběna.
1: Já bych dal Bčko.
2: Já taky, ale zkusím teda Cčko pro soutěž.
0: Tak, pro soutěž je to špatně, bylo to Bčko. Milenka nebo nevěstka byla Kuběna.
1: Kuběna, jasně.
0: Kdo to byl?
1: My dinosauři víme, no.
0: Kdo to byl hmotospit? Za A hospodář, za B fyzik a za C horník. Hmotospit.
1: Mě by zajímalo, proč pořád odpovědi jsou Bčko. Byl to fyzik.
2: Já říkám, že to byl Cčko.
0: Byl to fyzik. Opravdu dinosaurus. Takže.
2: Tři jedna.
0: A tohle je hodně známý. Co znamená špás? Za A legrace, za B hra v kostky, za C vesnická slavnost.
1: Máš přednost.
2: Tak já řeknu ještě jednou.
1: Já říkám A.
0: Co znamená špás? A. Za A legrace.
2: Legrace, špás je legrace.
0: Ano, špásovat. Aha. Je to tak, legrace.
1: To je legrač.
0: Kdo to byl mordýř? Byl to za A kat, za C, teda za B válečník.
2: Za C?
0: A nebo za C vrah?
2: Vrah, já říkám C.
1: Nevím, jak zněla otázka, říkám C vrah.
0: Mordýř.
1: Mordýř.
0: Mordýř.
1: Mordýř, jako zamordovat.
0: Tak. Co to byla halama? Za A velký nešikovný chlap.
1: Halama!
0: Za B obr, anebo za C sedlák. Halama.
1: Nevím.
2: Taky nevím, sedlák.
0: Velký nešikovný chlap to byl, halama. Takže Míša, jsi... halama. Tak, co je to trůňk? Za A alkoholický nápoj nebo panák, za B dřevěný pohár, za C sud na víno. Trůňk.
2: Sud na víno.
1: Sud na víno.
0: Alkoholický nápoj nebo panák.
1: Nebo alkoholický nápoj.
2: Ale kolik jich tam ještě máš? Poslední. Přestává to být špás.
0: Poslední.
1: Poslední, jo?
0: Tak a je jo. To hezký finále. Úplně poslední slovo je mrdě. Co to podle vás znamenalo?
1: Mrdě?
2: Mrtě?
0: Mrdě.
1: Mrtě. Mrtě. To se říká hodně, že jo? Mrtě.
0: Ale tohle je zde. Za A neposedné dítě nebo rošťák, za B nadávka a za C malý čert.
1: Tak já si myslím, že
2: neposedné
1: tak
2: dítě.
1: Kořen slova tam je, tak asi neposedné dítě, no?
0: Ano.
1: Ano!
0: Ano! Že až vám někdo řekne, že ten váš syn je fakt mrdě, tak to nemyslí špatně.
1: Že to je neposedný teda dítě.
0: Jo.
2: Takže jsem vyhrál nakonec.
1: No, já si myslím, že jsem mrdě. Klingande, Jubel, to jsou další hity, respektive jeden song do 8, než vám David dá další zprávy. No a samozřejmě po celé Miley Cyrus, taky Bastille, hezké ránko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nafta po konci cenové regulace výrazně zdražila. Za poslední týden vzrostla její průměrná cena o 3 koruny na téměř 44 korun za litr. Po zhruba 3 měsících je tak nafta opět dražší než benzín. Ten zdražil podstatně mírněji, v průměru o 67 haléřů na 42 korun a 32 haléřů za litr. Podle analytiků se zdražení nafty očekávalo kvůli konci státní regulace i jejímu nedostatku na trhu. Rusko prodává další část svých strategických zásob. Po rekordním prodeji zlata nyní Kreml nabídne v aukci také přírodní diamanty ze státních rezerv. Rusko už letos prodalo přes 43 tun zlata, což představuje největší úbytek zlatých rezerv za posledních 25 let. Podle analytiků se Moskva snaží získat další peníze do státního rozpočtu. Polsko otevřelo svůj první komunitní les. Nový les u Vratislavy nabídne lidem prostor pro odpočinek, sport i pobyt v přírodě. Současně má pomoci chránit krajinu, zadržovat vodu, zlepšovat kvalitu ovzduší a omezit těžbu dřeva. Areál je rozdělen do několika zón, od rekreačních částí až po území, kde bude příroda zcela bez lidských zásahů. Podobné komunitní lesy chce Polsko postupně vybudovat také v okolí Varšavy, Krakova nebo Poznaně. A teď už pojďme do regionu.
8: Vila Tukendhat se rozáří do tmy. Brněnský architektonický skvost totiž slaví významné jubileum 25 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy vyvrcholí 7. až 9. srpna, kdy se vila každý večer od 21 hodin promění v unikátní plátno pro videomapping a světelné instalace. Pro veřejnost je vstup zdarma. A jsou tu opět tropy. V Brně a na jihu Moravy si užijeme jasné nebe a na teploměru až 31 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovyservis.cz a Hope doučuje.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: A taky Davidem, hezké ráno.
14: Hezký dobrý ráno.
11: Snídaně šampionů.
13: Atmosféra tady ve studiu je, dalo by se říct, až nakažlivá, tak doufáme, že i u vás v práci, doma, kdekoliv jste v autě, máte veselo. Veselý budou i další hity.
14: Před náma Vasil, taky Miley Cyrus.
13: Vasil.
14: To jsem neřekla.
15: To jsi řekla.
13: Já jsem říkal, a kde je ten Vasil, co? Miley Cyrus a Vasil, pojďme na to.
0: Hit Radio City Brno.

0: Bastil nebo Vasil, jak říkala Jasmil.
1: Já jsem říkala Jasmil.
0: 8 hodin, 10 minut. Krásné ráno z Itrádia.
2: Jestli pak víte, co je možná nejnebezpečnější místnost u vás doma pro váš vztah?
0: Nejnebezpečnější?
1: Ano. Kuchyně.
0: Tak, kuchyně, když naštveš manželku nebo přítelkyni, tak tam je spousta nůžů, že jo? Tak.
2: Ano, ale teď k tomu nepotřebujeme pro ty hádky. Je to koupelna, protože podle nového průzkumu se každý pátý pár pohádal nebo dokonce rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A já můžu potvrdit, já se každý večer vstekám, když je Kuba ve vaně, protože on si napustí tu vanu, teďka si tam lehne a když z ní vylejzá, tak ono to není tak, že zatneš jako břišní svaly a prostě se jenom normálně z lehu posadíš. No. On se jakoby, on vyjede po té vaně, že se sklouzne, tudíž celou tu vodu on zvedne a vyhodí za sebe, za tu vanu a namočí všechny skřínky, co tam máte. A kdo to pak vytírá? Já, protože on řekne, ale to ničemu nevadí.
0: Ale já nevím, jak to vypadá tvůj Kuba, jak je jakoby prostorově řešený, ale já když odcházím z vany, tak já si svoji vanu beru sebou teda. Já si myslím, že řekneš, že když vyleze z vany, že tam nechá tu čárku vlastně kolem dokola, jakože to po sobě neumije třeba, to se taky občas stane.
2: No, to se taky děje, no.
0: Děje, nicméně teda dobře, ať nestřílíme do vlastních řad jako chlapů, tak já teda musím říct, že sdílet domácnost se ženou má taky obrovský jako úskalí a to, že my chlapi čistíme odtok kvůli vašim vlasům a všem možným v průměru tak, abych nekecal, cirka tak dvakrát denně jako jo.
2: To se přiznám, že Kuba taky čistí, no. Je, ano, prostě hol, když si holka myje vlasy, tak těch vlasů padá strašně moc.
0: Strašně. No jo, obrovská spotřeba toaletního papíru
2: a
0: taky.
2: A vlastně ono to není ani jako tolik vlasů, ale to mi vysvětlovala kadeřnice, že ten vlas je dlouhej, takže ono vypadá, že jich je hodně, ale to je jenom hodněkrát stočený třeba jeden vlas, chápeš?
0: Tak hlavně, že si to dokážeš tady jako obhájit. Co David, jak to vypadá u vás doma?
1: Taky vlasy a strašných krémíčků, gelíčků, šminek, já nevím čeho všeho.
0: Je vlastně pravda, že chlap, já když si představím naši koupelnu, tak chlap, já mám jednu takovou malou poličku, nevím, tak třeba 10 cm, jo, a zbytek jsou různý peripetie, a to je krémíček a tady nějaký šminky, jak ty no říkáš, všechno, no, a co my jsme prostě normálně utlačovaný.
2: Tak co by ne? Tak co je pro vás doma ta jedna maličkost, kterou váš partner dělá v koupelně a vás to během tří vteřin úplně vytočí, jo, může to být i třeba nezvedání takových těch...
0: Prkinga.
2: Jo, třeba. Já jsem chtěla říct těch hadrů na nohy, že jo, pod vanou, těch koberečků takových. Tak nic.
0: Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Máte doma hadry na zemi v koupelně?
2: Ne, takový ty koberečky, jak si osušíš nohy o to.
0: A kam to pak dáváte?
2: No, dám to přes tu vanu, ať to uschne hezky, ať tam pak nemám mokrý nohy, když tam vejdu znova, že jo?
0: David začal kulit oči. Myslím si, že taky David nedává koberečky přes vanu.
1: To taky neděláme.
0: No tak pojďte nám dát vědět, nahrajte nám takovou hlasovku přes WhatsApp 777-937-777. Otázka zněla?
2: Otázka zněla, co vás během tří vteřin vytočí do běla, když partner dělá v koupelně.
0: Těšíme se na vaše zprávy. Alex Warren, Ordinary, 8 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: Za 10 dní Marek Ztracený, Letenská pláň. Teď u nás na Hitrádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno.
1: Každý pátý pár se rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A my jsme se ptali, co vytáčí vás, co dělá váš muž či žena doma. Tak Martina píše, ahoj, můj manžel zleje koupelnu až na strop a nikdy nedá zpátky šampóny tak, jak byly. To je další věc, no, ty šampóny.
0: Je pravda, že někdy se ta sprchová hlavice prostě splaší a je to mokřejší víc, než je zdrávo. Máme tady spoustu hlasovek, třeba od Milana.
2: Ahoj lidi, mě vytočí to, když je pasta a zubní kartáček tam, kde nemá vejít. A hlavně potom, když se neuklízí, když si přítelkyně rozčiše vlasy a prostě chuchvalce vlasů. To nesnáším. Ale pohodovej den, ať vám přiteče, a ne, že se upečete v těch 40.
1: Ale pohodovej den i tobě.
0: Pohodovej den i tobě, Milane, pohodovej den i tobě. Chuchvalce vlasů, to jsme tady probírali, souhlasím. Další hlasovka od Jarky.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak co mě dokáže úplně strašně vytočit, co můj muž dělá v koupelně? Tak když se oholí, tak tam samozřejmě nechá tu holící pěnu, pokud možno otevřenou. Na umyvadle leží holící strojek a v umyvadle jsou oholené vousy.
1: Jarko, jsem děkuju. Já jsem tohle chtěla dodat. Vousy v umyvadle, to je vlastně na té úrovni, podle mě, co máte vy ty vlasy, že jo, v těch
0: No ty vaše
1: odkocích,
0: vlasy, no. No. No, my jsme se tady, David pokyvuje, je to tak, no. Ten strojek ještě jako půl bídy, jo, ale ty vousy, i když to smiješ po sobě, což by tak jako mělo být, tak ono stejně, jeden vousíček malej tam někde zůstane a je prostě problém, oheň na střeše, jo, kvůli jednomu blbýmu vousu, hlavně, že neotejká odpad, no. Tak, je tady taky hlasovka od Dany.
4: Dobré ráno do studia. Já teda musím říct, že mě úplně maximálně dokáže vytočit, když chlap jde do koupelny, sleče se a to špinavý prádlo položí vedle toho koše na zem. On prostě není schopný otevřít ten poklop a dát to dovnitř, ale položí to vedle toho na zem. To bych normálně úplně vždycky vyletěla z kůže, když tohle to vidím. A je to každý den a každý den se s tím rozčiluju a myslím si, že to nikdy neskončí, tak asi by měl přijít čas na nějaký smíření možná.
1: Jako všechno tohle se u nás doma děje, taky si říkám, že musím být jako permanentně naštvaná, když to poslouchám. To všechno to splňuje můj Kuba tohleto.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Heleny.
5: Krásné, dobré ráno. Tak můj muž mě úplně na 1000000% dokáže vytočit tím, když já umyju celou koupelnu, opravdu fakt mám uklizenou. A on, jak když má radary, ten moment povídá, já se jdu oholit. No. Takže si pánové umějí představit i ženy, co v té koupelně je. Všude jeho jemný fousy, všude po celé koupelně. Tak to vám upřímně říkám, to bych ho v ten moment zabila. A vy krásné dopoledne, zdraví Hela z Lánova.
1: Vy na to podle mě opravdu máte, ale radary, to se fakt děje vždycky po umytí koupelny.
0: Přiznáme se k tomu, Davide, že to taky je.
6: Ano.
0: Ano. Já jsem si vzpomněl nedávno taky, koupelna umytá, já jsem se šel oholit hnedka potom a říká, nejdy se holit, že ne? Nešel jsem, nedovolil jsem si. Máme tady ještě hlasovku taky od našeho Tomáše, který se evidentně vrátil z dovolené, protože dlouho to tady nebylo.
7: Ahoj, tady Tomáš.
8: Ahoj, tady Tomáš. Já mám taky v koupelně takovou malou poličku, kde mám pár věcí. Ale co mě vždycky úplně normálně vytočí, je to, že tam vždycky najdu po tý svý tamponky, jo, na to matlání, na ten obličej, to čistění tou micelární vodou a nějaký ten uchošťour, jo, nebo otevřený tyhle ty krémičky, nějaký to víčko, jo, teď to daný úplně někde jinde u umyvadla, jo, místo, aby to bylo uklizený, nebo nějaká ponožka, jo, nebo nějaký spodňáry se tam někde válí. A to vždycky normálně dokážu vyskočit normálně z kůže, jo. To ty ženský chtějí, aby jsme si zvedli prkínko, položili prkínko, aby jsme to tam nebochcali, jo, nebo něco takového, ale s těma ženskýma se to taky někdy nedá. Někdy jsou taky opravdu na zabití.
0: Tak, je dobrý, jestli ty hlasovky někde poslechnou taky dopředu.
1: Děkujem, že jsi zpátky, Tome.
0: Takhle, ať to nějak jako zavřem, já jsem to zčotnul a je to tak 50-50, takže ženy. chlapi, nemáme si navzájem vůbec co vyčítat.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Cestup miléniu. Konečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
9: Prosecco přesně v italském stylu?
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Mňam, to je dobrý.
12: To je jam.
11: Jam?
12: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
11: Tak to si slíznu.
12: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
11: Najdeš ji na yumm.cz.
12: Jam, to si slízneš.
13: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
14: Jasně, já ti splním přání, Trio.
15: Ryba jo.
14: Chytrý mozek.
15: Bujné svaly.
14: Kila dolů bez námahy.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižní Moravy jste nám nahlásili překážku v provozu na D1 na 192. kilometru směrem od Prahy na Brno. Leží mezi jízdními pruhy Hadice, dejte tam pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Tohle jsou Kygo, Zack Abel a Nile Rodgers. A to vašim uším udělalo radost chvíli po půl deváté. Teď tady je David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Dokument o návratu Oasis dorazí do českých kin už 10. září. Film mapuje comeback i jejich společné turné v roce 2025. Nabídne dosud nevídané záběry ze zkoušek, koncertů i zákulisí jednoho z největších rockových návratů posledních let. Na světě se dnes používá asi 7,5 tisíce jazyků, přesto je to podle odborníků výrazně méně než v minulosti. Historicky totiž lidstvo

0: mluvilo desítkami tisíc různých jazyků, z nichž velká část během staletí zanikla.
1: 7,5 tisíc jazyků.
0: A mnoho z nás neovládá ani jeden.
2: Ani ten mateřský pomalu.
1: No já se občas říkám, že my chlapi bychom občas potřebovali Duolingo na vás ženy. Když řeknete nic, tak si vybere, kdy to má význam. No doubt. It's my life, další hit je pro vás 8.33, tohle je Hit Radio.
0: To je hezky,
1: krásné ráno.

0: 9 minut po půl deváté v uších úterních rádio, tohle snídaní šampionů, krásné ráno. Místo spolujezdce je prý ta nejhorší pozice v autě. Jak pro řidiče, tak pro toho, kdo tam sedí. No a kdo je vlastně ten nejhorší spolujezdec, co vás nejvíc vytáčí, tak to probereme za malou chvíli. Už teď o tom můžete popřemýšlet. No a samozřejmě za chvíli nabídneme taky další muziku. Lady Gaga, Abracadabra, a vyplatí se počkat taky na Baby Goodbye, to bude ale Farben tady na Hit Radio.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.
2: Toto je...
3: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No, tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Wolf máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Jen v Brnokaru. Palackého třída 155. Brnocar.cz.
9: Tak to kecáš.
10: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho. Ten mám malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
13: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
14: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
15: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
16: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
15: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
17: firmanazážitky.cz.

0: Baby Goodbye. Tohle Ale Farben na Hit Rádiu 8.49, díky, že posloucháte, krásné ráno. Máme tady naprosto ultimátní statistiku. 4 z 5 šoférů tvrdí, že je vytáčí, když jim spolujezdec prošlapává podlahu. Aneb nejhorší spolujezdci. Jasmin tady ukazuje na sebe, takže ty dupeš na brzdu, když jedete s Kubou, jo? Na virtuální brzdu teda.
1: No, on mi spíš říká jako nesyť, že vždycky já, no, prosím tě, nesyť mi tady, ono, anebo, nebo já tě vysadím. Jo.
0: Anebo pozor! A to nestihneš. A přitom to auto je kilometr daleko. Jo.
1: Ale zase, hodněkrát jsem nás už takhle zachránila a to Kuba přiznal, ale většinou straším, i když se nic neděje. To jo.
0: Co mě třeba osobně rozčuluje, možná se v tom poznáte i vy, kdo posloucháte, když někdo začne klepat nohou. Nemusí to být spolujezdec, je to kdokoliv a ono, paradoxně, tak to je cítit v tom autě. I v autě, co jede, když klepeš tou nohou, tak ono to tak jako pohupuje, jo. A nebo co teda je další ultimátní věc, když se ti spolujezdec předkloní, když potřebuješ couvat a ty přes něj nevidíš do zpětného zrcátka. A myslím si, že to seš taky ty. A no, pak ti Kuba říká, prostě uhni, já nevidím. Že jo?
1: Jo, ale neděje se to jen při couvání, ale nevím, odbočuješ, potřebuješ vidět třeba doprava, já se tam kouknu no, místo něj a on, prosím tě, nevidí.
0: No jasně. Nebo spolujezdec drobitel.
1: Jo, to jsem taky já.
0: Takže všechno sedí na tebe. Tak jaký spolujezdce nemáš ráda ty, jestli bys teda něco našla?
1: Já jsem většinou passenger princess, jak se říká, ale když už řídím, tak tam se mnou je vždycky jenom Kuba a ten vlastně jako je pohodář.
0: Pohodář, to jednak vypadá, no. Takže ty jsi prostě ta, co mu ničí nervy a on je prostě pohodář, dobře, no. No tak, jestli se u vás v autě právě teďka rozhořila tichá domácnost, protože jste se v tom poznali, tak my vám radši pustíme za chvíli song.
1: Ještě tady mám pro inspiraci, abyste věděli, co nám třeba napsat. Od Lenky zprávu. Nejhorší spolujezdec je moje vnučka. Vleze do auta a už všechno komentuje. A to jsou jí jenom 4 roky a stále dokola je jediná hláška, když se rozjedeme. Pusť tam Sigma Boy. Takže možná i takhle, co se týká playlistu, že jo? Náročný.
0: Sigma Boy. Máme tady takový Sigma Boy pro nás starší. Volger Moon, Shut Up and Dance na Hit Radio. Dobré ráno.

0: je poslední song úterní snídaně šampionů. Ellie Goulding, Diplo a Swae Lee. Close to me v 8.56 a my bychom vám vlastně měli zatleskat. Zatleskat, že jste to tady s náma dneska vydrželi, protože ač je úterý, tak atmosféra tady byla opět páteční.
1: Bylo to divoký, už to tak divoce včera začalo.
0: Ale vy jste si začali, vy jste nám posílali hlasovky a zprávy, tak dobře, hodíme to na vás a my jsme za to moc rádi, tak doufáme, že zítra to bude pokračovat podobně. Potkáme se tady v 6 a my se na vás budeme moc těšit.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Mějte hezký úterý, zvládněte to v práci.
1: A tak ahoj.
0: Mějte se. Čau.
3: Přesně za 2,5 minutky odbije 9. hodina raní a tak je nejvyšší čas, abychom se přivítali také spolu. Mé jméno je Ondřej Blaho a provázet vás budu až do 12. hodiny. Teď je na čase nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, který bude v tuto chvíli skutečně výjimečný, protože máme hlášenou jen jednu jedinou dopravní nehodu a ta je na Znojemsku. Mezi Prosiměřicemi a Suchohrdly na příjezdu do Těšetic. Tady zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením provozu, ale jinak skutečně ani Blansko, ani Znojmo, ani město Brno nehlásí žádné vážné dopravní nehody, tak ať to tak i vydrží. A v případě potřeby vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirage,
4: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Mikové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
8: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Včera a dnes nad ránem v Česku ještě na některých místech zapršelo, v dalších dnech ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Lidi v nadcházejícím týdnu čeká extrémní zátěž teplem. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to řekl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ministerstvo zahraničních věcí varuje před cestami do požáru zasaženého departementu Gironde ve Francii. Češi, kteří se na místě nacházejí, vyzvalo k opuštění oblasti. To stejné doporučuje také turistům ve Španělsku. Pokračuje mluvčí rezortu Adam Čergé.
10: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
9: V případě nouze se mohou Češi obrátit na české velvyslanectví ve Francii anebo kdykoliv na nouzovou linku ministerstva. No a fotbalisty Artisu Brno jen pár hodin před premiérou v české nejvyšší soutěži posílila dvojice obránců z pražské Slávie. Do konce roku pomůže ligovému nováčkovi Francouz Neil Glossoa. Na celou sezónu přišel liberijský reprezentant Emmanuel Fuli. Oba kluby to uvedly na svých webech.
11: Hopej jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
3: Tak přátelé, dneškem nám začíná peklíčko. Aktuálně chvíli po 9. hodině raní měříme nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě teploty už okolo 22 stupňů. Odpolední maxima vyšplhají na 28 a od středy dál 32, 34, 36 stupňů Celsia v pátek. Jasná obloha bez deště, takže kdo si může vzít dovču, vezměte si a valte k vodě, protože to počasí na koupání bude doslova ideální.
2: Hit Radio City Brno.
3: Ale ideální bude taky start dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno. Coldplay, Kabáť, anebo Taylor Swift, tak pěkné dopo.

0: Takhle vám to řeknu, přátelé. Pozitivně to nezačne, ale skončí. První zpráva dopoledního vysílání Hit Rádia City Brno s úterním datem 28. července je o 5 dětech, které se ztratily v lese. Při návratu od rybníka na letní tábor nedokázali najít cestu zpět, ale šikovní děcka zachovali duch a přítomnost, zavolali na tísňovou linku, kde jim operátor poradil, jak v telefonu zapnout sdílení polohy přes GPS. No ostatně, poslechněte si to sami, má to asi minutku, ale stojí to za to.
1: Linka policie, prosím.
2: Dobrý den, my jsme se ztratili v lesu, nevíme, kam máme jít.
1: Tak, a vy vůbec nevíte, kde jste? To jste nějakým táboře, nebo co?
3: Jo, my jsme na táboře.
1: To neřešíme, v pohodě. Kolik je tam s tebou dětí?
2: Pět.
1: Aha. A vidíš kolem sebe něco? Nějaký baráky nebo něco?
2: Ne, nevidím.
1: Jako nějaký bod, jestli vidíš třeba sloupy, cestu nebo něco podobného?
2: A vidíme plátění ohradu takovou.
1: Aha. Umíte tam zapnout GPS-ku, že byste si vlezli do nastavení a zapli si tam polohu?
2: Jo, to dokážu.
1: Dobrý, tak to zkus, jo, když tak si mi dej na hlas.
2: Tady nastavení.
1: Tak, dobrý hodně, já už tě vidím. Už to pomohlo. Dívej, vydrž tam, kde jste. Můžete tam počkat, já tam pošlu kolegy, jo?
2: Tak jo.
1: Jo? Dobrý, ahoj.
4: Vesmír, já popadu se krát.
5: Vesmír, napřímu?
4: Tak, prosím tě, děti mám naložený ve zdraví, v pořádku v autě a vedeme jedné do tábora, ano?
5: Ano, rozumím, děkuji.
0: Tak přátelé, policisté skupinu během několika minut našli, všechny děti byly v pořádku a hlídky odvezli zpět do tábora. Takhle klobouk dolů před tím malým šéfem skupinky, který to všechno zařídil, zavolal policii a zachránil tak své kamarády a v pořádku se vrátili do tábora. Já úplně vidím, jak se za těch 10 let potkají u piva, až budou mít nějaký sraz táborovej a budou na tento zážitek vzpomínat a smát se, jak na sebe museli volat policajty. Ale já o ty dnešní děcka fakt strach nemám. Jestli budou takový jak tahle parta, tak všechno bude OK.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Na Hit Radio City Brno v dopoledním vysílání, ve kterém už jsme prozradili, že nás v tomto týdnu čekají tropy. Dneska ještě 28, ale od středy dál, no přes 30 stupňů Celsia. Ale pokud nejste úplně na koupačku a už jste opálení a už se nechcete na sluníčku opékat déle, raději byste využili třeba stín, tak bych vás mil rád pozval na Mniší horu do brněnské zoologické zahrady, kde se podařil odchovat další unikát. Jaký? Řekneme si hned po muzice. Jen co dozní Rixton anebo Cyril.
1: Jasně, já ti splním přání, trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu.

0: postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Kámo, já už to nevydržím.
3: Kámo, ten je velký.
2: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
3: Dík, fakt, kámoš.
4: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
5: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Jako jednu z devíz brněnské zoologické zahrady jsem v těch nadcházejících vedrech zmiňoval stín. Protože, co si budeme, na nižší hoře je prostě krásně a chodí se tam tuze příjemně. Zvlášť, když tam jsou tak hezká zvířátka, jako brněnská zoologická zahrada má. Ale já přidám ještě jeden důvod, proč určitě do brněnské zoo dorazit. Protože se tam, přátelé, podařilo odchovat užovku sanmartinskou. Podle brněnské zoologické zahrady jde o vůbec první úspěšný odchov tohoto druhu v Unii českých a slovenských zoologických zahrad. Už někdy na konci května samice snesla 11 vajec, chovatele je přemístili do inkubátoru a mláďata se při teplotě 28 stupňů začala líhnout po asi 2 měsících a narodilo se jich 9. Jedno vejce zůstalo neoplozené a jedno mládě bohužel uhynulo ve vejci těsně před vylíhnutím. Ale 9 nových mladých kousků tady je. Užovka sanmartinská žije na americkém kontinentě, není jedovatá, kromě klasického syčení dokáže vydávat i mnohem hlasitější zvuky, připomínající vrčení anebo dokonce výkřik. Takže pokud se neštítíte hadů, určitě vyražte do brněnské zoologické zahrady, protože to je vám tuze hezký plas a stojí za to ho vidět na vlastní oči.

0: Je přesně 9:45. Ladíte dopolední vysílání Hit Rádia City Brno s úterním datem 28. července. Je krásně a je dobře. Jenže my už pro vás chystáme aktuální dopravní informace a zprávy, ale musím ještě předtím říct jednu důležitou informaci pro vás všechny řidiče, kteří míříte na Mendlovo náměstí, protože tady se propadl kus silnice. Místo je teď obehnané policejní páskou. Stalo se to včera po odpolední havárii vodovodu. Zhruba na hodinu to odklonilo několik linek městské hromadné dopravy. Teď už by se tam tudy projíždět mělo bez problému, ale díra tam pořád zůstává. Je to ve směru, jak kdybyste sjížděli z Úvozu, odbočili doprava a jeli směr Pivovar a potom Hlinky. Jo, není to z druhé strany, jak je, ne výstavní, ta je směr Hlinky, ale Veletržní ulice zpátky k Mendláku. Doufám, že jsme si rozuměli, tak jezděte opatrně, no a za chvíli přidám další dopravní info.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jám.
3: Jám?
4: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na ymm.cz.
7: Jam, to si slízneš.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
9: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečních s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Linkyni ukončují 9. hodinu dopolední na Hit Radio City Brno a teď už nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Mluvili jsme o jámě, která je na Mendlově náměstí, je to kousek od bankomatu a prodejny dopravního podniku města Brna. No a dál budeme pokračovat na Blanensku, na příjezdu do Rutky ve směru od Rutky havarovala dodávka, skončila po nehodě v příkopu. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením. Na příjezdu do Habrovan ve směru od Rousínova tady havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením. Přidám stále aktuální dopravní nehodu ze Znojemska mezi Prosiměřicemi a Suchohrdly. Na příjezdu do Těšetic stále zasahují záchranné složky u nehody osobáku a nákladňáku. A ještě dodám D2 59. ve směru na Bratislavu, tady stojí Ukrajinice, nepojízdné osobní auto. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
6: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
7: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
6: www.u-lucerny.cz.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
11: On air.
10: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst. Novela zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za rokem 2025. Do českých kin loni přišlo téměř 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Návštěvníci Chebu si vychutnají tamní historii přes novou aplikaci. Dominantní památku města Chebský hrad si teď mohou projít s mobilním průvodcem v klidu a vlastním tempem. Co v něm najdou, říká mluvčí města Simona Liptáková.
13: Stručný textový průvodce je dostupný ve třech jazycích, v češtině, v angličtině a němčině. Obsahuje také velké množství fotografií a ilustračních obrázků. Svým obsahem provede návštěvníky kompletní historii hradu, včetně paláce, černé věže nebo románsko-gotické kaple.
12: Digitální průvodce je dostupný všem návštěvníkům s platnou vstupenkou a je zdarma. No a v anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga.
14: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Tak se nám za tu hodinku vyšplhaly teploty na 22, na některých místech i 23 stupňů Celsia. Jasná obloha, takové počasí panuje nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě. Odpolední maxima 28 a jak už jsem říkal, od středy dál to půjde na 30.
11: Hit Radio City Brno.
0: Léto jako víno a s tím souvisí také naše záležitost, kterou pro vás chystáme na tento víkend. Už za malou chvíli řeknu víc.

0: makes me feel alive.
1: Zatímco One Republic počítají hvězdy, my počítáme dny do startu té největší letní party v českém éteru. Jo, to je ta letní záležitost, na kterou jsem vás lákal na začátku 10. hodiny dopolední na Hit Radio City Brno, protože už za pár dní je to tady.
2: Hit Radio Summer Party.
1: Přátelé, startujeme 31. července, tedy tento pátek s úderem 15. hodiny odpolední. Končíme až v neděli v 18. Další summer party, tentokrát na oslavu druhé poloviny léta, a opět budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let. Přátelé, summer party si prostě nesmíte nechat ujít, a ať už máte v plánu o víkendu cokoliv, grilovačku, mejdan s přáteli, DJe neobjednávejte, Spotify vůbec neotevírejte. Zkrátka dobře, laďte Hit Radio City Brno, protože o ty největší letní hity se postaráme samozřejmě my. Jak už jsem říkal, start v pátek ve 3, konec až v neděli v 6 hodin večer. A abych vás nalákal, jednu letní vám pošlu už teď.

0: cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

teďka na Hitrádiu City Brno a její Zkouším žít. A já zkouším nezávidět. Za prvé všem těm, kteří mají v práci připravený oběd pěkně z domu, anebo už jsou na cestě někam na meníčko, anebo nezávidět těm, kteří můžou v soutěži Nevaříme, posloucháme, dneska vyhrát ne jednu, ale hned 2 500 korunové poukázky do restaurace, která vám udělá ty nejlepší stejky a burgery. Tak já se vynasnažím, abych nezáviděl, a vy se vynasnažte, abyste

0: vyhráli, protože jednomu z vás už za malou chvíli budu volat a budu chtít slyšet Nevaříme, posloucháme. Pouze tak vám budu moci dát 1000 do restaurace gratis.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
3: Balkan Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
4: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
5: Tak co, Klára?
6: Kámo, vadí, že je malej.
5: Malej? A řešíš to nějak?
6: Ne, na to je moc malej.
5: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
8: Už tam budem? Nech toho!
9: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nevaříme, posloucháme.
1: Přiznám se, že tohle je moje oblíbená část vysílání Hit Radia City Brno, protože se koukám do meníčka Buffalo American Steakhouse Brno, co nám nabízí na dnešek úterý 28. července. Moravskou česnečku s chlebovými krutony, pšeničnou tortilu plněnou smaženými krutými stripsy a nebo hanger steak, steak z hovězí veverky, připravený na lávovém grilu. No zase bych si dal všechno, ale zatímco vy to můžete mít zadarmo, já to budu muset cálovat. A když říkám zadarmo, tak mám na mysli 2 500-korunové poukázky úplně gratis. Stačí zvednout telefon a říct, nevaříme, posloucháme a doufám, že když už mi Marie včera dala vale, tak Robert bude dneska úspěšný. Robert je opravář. Já obdivuju každého, kdo umí něco opravit. Proto věci neopravuju, ale jenom o nich povídám. To mi jde pravda o něco líp.
2: Posloucháme.
1: Já to tam slyšel, Roberte. Ono, než se to spojilo, tak to ne, tam úplně nezaznělo, ale zbytek už byl tak, jak má být. Tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno, ahoj.
2: Ahoj, no já to mám právě přes auto, no to chvilku trvá,
1: ne,
2: že to spojí.
1: Úplně v pohodě, tohle rádi uznáme. Rádi ti řekneme, že vyhráváš 2 500-korunové poukázky do Buffalo.
2: Paráda.
1: Jsi stejkovej a hamburgerovej?
2: No samozřejmě.
1: Promiň, ale kdyby opravář byl vegetarián, bylo by to trošku zvláštní. Já si opraváře představuju jako takového betelného chlápka, který sní úplně všechno.
2: To jsem přesně já.
1: Co opravuješ?
2: Taky ty kasinové věci, kasiné.
1: Počkej, bedničky, ruletky a takové věcičky, jo?
2: Všecko, no.
1: A ty tam umíš i nastavit, aby vždycky padla nula?
2: To bohužel neumím.
1: Nebo takhle, ty to bez tak umíš, ale nemůžeš to říct, že jo?
2: Ne, já to jenom stravuju, já to jenom pádám.
1: Ty a jaká věc se na tom nejčastěji pokazí?
2: No, spíš to lidi jakoby rozbíjou, že tam polívají pivem a tak.
1: Jo, a až moc vehementně mačkají ty tlačítka, že?
2: Rozbijou tlačítka, rozbijou monitory.
1: Ježišmarja, no. Tak hele, na rovinu ti přeju, abys vůbec žádnou práci neměl, protože tyhle věci, sám s tím mám nějaký zkušenosti a nejsou úplně veselý, ale to můj problém. Tobě hlavně přeju, aby jsi vychutnal všechno, co si objednáš za 1000 v Buffalo American Steakhouse tady na Křížkovského ulici. Gratuluju ještě jednou a vydrž mi ještě na lince, ať se můžeme domluvit.
2: Jasně, tak jo, děkuji.
1: Dobrý, měj se hezky, Robe, zdar.
2: Ahoj.
0: Americké stejky. A v Brně? Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restaurace.buffalo.cz

0: David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Prostě ta nejlepší muzika na úterní dopoledne na Hit Radio City Brno a budeme v tom samozřejmě pokračovat, protože všem fanouškům kapely Kryštof udělám radost písničkou Zůstaň tu se mnou, no a sám sobě udělám radost zpěvačkou Pink, protože tuhle holku mám rád už snad od svých 12 let, tak doufám, že jste na tom stejně.
1: Tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
7: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Já vím, že už je po 11, ale Raya Daltona a jeho Blood Running prostě musím nechat dohrát. Teď chvíli před 11.01 přichází ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a začneme v Bíteštské před Pisáreckým tunelem ve směru na Žabiny. Tady došlo k havárii osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením, zdržení je zatím minimální. D1 223 ve směru od Vyškova na Brno, tady stojí u krajnice osobní auto po nehodě. Místo je s opatrností plynule průjezdné. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají, někde je levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek, prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. To potvrzuje také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza.
9: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
8: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, naopak o odbyt nouzy nemají. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než původně plán předpokládal. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlení povolování větrných elektráren na zhruba 11% původně navržené plochy. Nový britský premiér Andy Burnham dodrží veškeré závazky, které dala jeho země Ukrajině. Burnham to v pondělí řekl ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Ten je prvním zahraničním státníkem, kterého nový šéf britské vlády po nástupu do úřadu přijal. No a tenistka Linda Fruchtwirtová podlehla v prvním kole v Memphisu ve dvousetech Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky CERMA.

0: Více na jazykoviservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: 24 stupňů Celsia a polojasno. Takové je aktuální počasí v Brně a na celé jižní Moravě. No a odpolední maxima vyšplhají na nějakých 28. Zopakuju to, co už všichni dobře víte. Od středy dál by teploty měly přešvihnout 30. Středa 32, čtvrtek 34 a v pátek dokonce 36 stupňů Celsia.
2: Hit Radio City Brno.
1: Green Day, Rehab, Ina a Saš. A nebo můj oblíbený Capital Cities. To je trojice, která odstartuje 11. dopolední.

Capital City Safe and Sound v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno chvíli před čtvrt na 12. Tak krásné dopoledne úplně všem. No a zatímco se v souvislosti s lagunami novomlýnských nádrží mluví primárně o tom, že tam je zelená voda, že tam jsou synice a že to není úplně na koupačku, tak já mám pro vás druhý pohled, protože tam proběhlo velmi zajímavé cvičení. Policisté z obvodního oddělení Mikulov totiž absolvovali u jachtklubu v Pavlově odborný výcvik zaměřený na bezpečný pohyb na vodě a taky záchranu tonoucích. V rámci školení si procvičili postupy při záchraně osob z vody i bezpečnou manipulaci se člunem. Pravidelný výcvik má policisty připravit na krizové situace, ve kterých mohou rozhodovat vteřiny. Pokud chcete vidět, jak to probíhalo, tak určitě doporučím facebookový profil Brněnské drbny, která u toho byla. Všechno natočila, vypadá to hodně akčně, ale dobrou zprávou je, že pokud by se někdy, kéžby, kvalita vody zlepšila, my jsme se tam mohli skutečně koupat, tak když už by hrozilo nějaké nebezpečí, tak máme více než velkou jistotu v tom, že nás určitě přijde zachránit někdo, kdo je na to dokonale proškolenej.

0: Tak teď už víte, přátelé, v jaké posteli se peleši, ne peleší, ale válí Rihanna. California King Bed, takzvaná kalifornská královská postel, 183 na 213 cm. Jako za mě není úplně důležitý, jak je velká, spíš jakou má matraci, jestli je pořádně tvrdá, nebo taková ta měkká, jak vás toho bolí záda. Ale já vůbec nechci mluvit o postelích, já chci mluvit o jiné formě odpočinku, protože já vím, že je teprve úterý, ale už teďka klidně můžeme začít přemýšlet nad tím, jak budeme odpočívat a jak budeme trávit nadcházející víkend. A pokud se nechcete válet v posteli a chcete raději někam vyrazit, opět pro vás budu mít hned 3 tipy na to, kde si užít volný čas. A nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě. Tak počkejte si, jenom co dozní Lily Wood a The Prick a Robin Schulz a nebo Miles Smith, tak vám pár tipů dodám.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 za platíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší

0: Bavíme.
1: Napište Busta, Freddy, Mercury. My jsme tady na to koukali a... Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
2: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny.
3: Nejtěžší snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Je pravda, že tento víkend bude plný festivalu a nebudou se konat jenom v Brně, ale třeba také ve Znojmě. Ale začneme samozřejmě tím brněnským, protože už ve čtvrtek začíná další ročník Brazil Festu Brno. Velký mejdan přímo v centru Brna bude dokonce nově jak v pátek, tak v sobotu, kdy se můžete těšit také na karnevalový průvod, ale k tomu všemu samozřejmě spousta skvělé brazilské muziky, brazilských rytmů, brazilské gastronomie. No, mrkněte se na brazilfestbrno.cz a dozvíte se víc. Zároveň 1. srpna, tedy tuto sobotu, na koupališti v Zábrdovicích proběhne festival Na vlně. Komunitní festival plný tance, muziky a dobré nálady. Užít si můžete den, kde se potkávají rodiny, kamarádi i sousedi. Budou tam hrát třeba Monika Bagárová, Kale, Refiu, Mamu Kobersi a bude toho mnohem víc. Podívejte se na navlnefest.cz a doražte. Mimochodem v 11 hodin dopoledne tam odstartujeme také speciální živé vysílání Hit Radia City Brno. No a pokud byste chtěli vyrazit do Znojma, tak můžete na Šramofest. Ten začíná v pátek a končí až v neděli nad ránem. The Coalitions, kapela Deva, Blader Stones, Vladimír Václavek, Hench, Gunnifilm, bude toho mnohem víc. Podívejte se na šramlfest.eu a vyražte na tento skutečně zajímavý festival plný nejenom dobré muziky, ale i jídla a pití.

0: Máme skoro 11:45. Končí naše dnešní společná tříhodinovka v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. No a jdeme rekapitulovat, protože jsme toho stihli docela dost. Mluvili jsme o záchraně dětí na Znojemsku, o velkém horku, které nás čeká, a taky o pozvánce do brněnské zoologické zahrady, kde se můžete nejen schladit ve stínu, ale hlavně vidět užovku San Martinskou. Pozvali jsme vás na páteční summer party, rozdali 2 500-korunové poukázky do restaurace zdarma a mluvili také o výcviku v Pavlově v jacht klubu. No ale pořád to není všechno. Ještě nás čeká moje závěrečná dopolední srdcovka. Budu rád, když vydržíte až do té 12., protože mezi vámi všemi posluchači budou ne stovky, ale tisíce fanoušků kapely, kterou jsem si pro vás dneska připravil. A pokud si chcete zavzpomínat na svoje střední anebo základoškolská léta, tak si myslím, že vám to udělá velkou radost, protože tuhle kapelu prostě milujeme úplně všichni. Tak vydržte. Chvíli před 12. vám tuhle kapelu pustí.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Jasně, já ti splním přání, trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Mňam, to je dobrý.
7: To je jám.
6: Jám?
7: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
6: Tak to si slíznu.
7: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na ymm.cz.
7: Jám, to si slízneš.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Pozor, znojemská prodejna Svítidel Retaily po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Retaily Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Tak to kecáš.
13: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
12: A co na to jeho holka?
13: Našla si jinýho. Ten mám malej.
12: No jo, zlatej malej.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
1: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

blíží se pravé poledne, s ním i konec dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno s úterním datem 28. července. No a sliboval jsem moji závěrečnou dopolední srdcovku, o kterou se postará kapela, kterou všichni 100% znáte a drtivá většina z vás na ní vyrůstala. A proč jsi mi vybral? Dneska mě tady přímo ve studiu Hit Radio City Brno navštívil můj kamarád z dětství, který v Brně vůbec nebydlí. Hrávali jsme spolu spoustu let fotbal a měl zrovna cestu přes Brno, takže se za mnou zastaví, tak jsme vzpomínali, kecali jsme u kafíčka a vzpomněl jsem si na kapelu, na které jsme oba dva vyrůstali a když jsme jezdívali spolu na chaty, tak jsme si tuhle kapelu pravidelně pouštěli nejenom po cestě na chatu, ale i během chaty a to do pozdních ranních hodin. Parta, která mimochodem nedávno vystupovala taky v Berlíně, pár mých kámošů na tom koncertě byla a říkali, že to bylo dokonalý a že jsem o hodně přišel. No já to vím, mrzí mě to. Ale aspoň si to můžeme teďka vynahradit. A co si myslíte, že je to za kapelu? Ha. No, nebudu vás dlouze napínat. System of a Down. Tak to pojďme pořádně rozburácet. Přeju vám krásný zbytek úterý a zítra před devátou zase.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V centru Brna na křižovatce ulici Jánská a Masarykova probíhají práce na silnici. Do pátku tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
1: Michové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 12 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné poledne. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se na místě nacházejí, pak vyzvalo k opuštění lokality. To samé rezort doporučuje i turistům ve Španělsku. Víc mluvčí Adam Čergé.
10: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
9: V případě nouze je možné se obrátit na česká velvyslanectví nebo na nouzovou linku ministerstva. Na Šumperk zaútočili hekři. Terčem kybernetického útoku se stal městský úřad, který proto musel dočasně omezit svůj provoz. Jak píší novinky.cz, o důležitá data ale radnice nepřišla. Na odstranění následků kyberútoku teď intenzivně pracují odborníci. Japonsko postihlo silné zemětřesení. Zasáhlo prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú, kde dosáhlo síly více než 7 stupňů Richterovy škály. Tamní úřady v souvislosti s tím vydali varování před tsunami. A teď jdeme k nám do regionu.
11: Rekonstrukce brněnského náměstí Svobody míří do finále. Od soboty bude náměstí opět průjezdné pro osobní auta i autobusy. Stavbaři dokončí také chodník spojující prodejnu železářství a ulici Velká Michalská. Aby ale bylo možné dopravu obnovit, je do pátku uzavřené parkoviště před bývalými lázněmi.
12: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
11: Do Brna a na jih Moravy se vrátily tropy. Užíváme si jasné nebe a na teploměru až 31 stupňů Celsia. Zítra čekáme 34.

Je úterý, pravé poledne, přeju nádherný den, začínají srdcovky na Hitrádiu a protože se k nám do Česka vrací tropy, tak mám pro vás hned na úvod letní srdcovku. Jo? Tak doufám, že jste namazaný, protože tenhle hit vás okamžitě přesune na pláž, pod sluníčko, tak abyste se nespálili takhle kolem oběda. Představte si teď, jak ležíte na lehátku, ta pohodička, ten vzdoušek od moře, nádhera, trošku větříček, jo, sluníte se, anebo ještě líp, jak stojíte na okraji moře a nohy se vám boří do písku s každou další vlnou. Tohle je nádhera. A přesně tohle je ten pocit, který nám přinese i z roku 2000. Je tady King Africa a jeden z největších letních hitů 21. století. Teď na Hitrádiu.

Rebecca La Bomba. Kdy jste tuhle srdcovku slyšeli naposledy? To už možná nějaký pátek bude. Možná to bylo třeba i před 20 lety ve Španělsku na Costa Bravě. Jo, Costa Brava. To bylo na začátku milénia snad nejoblíbenější místo na dovolenou. Žádný Chorvatsko, žádná Itálie, ale právě Španělsko, cesta autobusem, že jo, 24-hodinová. Prostě peklíčko trošku, ale stálo to za to. Tak schválně se zeptejte v práci kolegů, jestli tam byli taky. Loret de Mar, Malgrat de Mar, že jo, noční život, krásný pláže, skákání do vln, jo, taky jsme byli mladí. Bylo to fantastický. Costa Brava, páni. No, hele, když už vzpomínáme tady v srdcovkách na dovolenou ve Španělsku, zajímá mě vzpomínka na vaší nejoblíbenější, nezapomenutelnou dovolenou. Kolik vám bylo? Kde to bylo? Kde jste byli? S kým jste tam byli? Už je to třeba 20 let zpátky, nebo to bylo loni? Prostě to nejoblíbenější, nejkrásnější vaše místo pro letní dovolenou. 777-937-777 je WhatsApp, jsem ke mně do Itrádia. Pište zprávy, my si dáme další srdcovku, tentokrát si dáme ódu na rodinu. Cranberries na Hit Radio a srdcovka číslo 2.

0: Srdcovka na Hit Rádiu, kterou jste dneska možná ani nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Katy Perry a Kanye West, jejich společný duet z roku 2011. Těžko říct, jestli by i v současnosti šla Katy Perry s Westem do duetu, vzhledem ke všem jeho skandálům. Každopádně to se asi nedozvíme. Co se ale můžeme dozvědět, tak to jsou vaše vzpomínky na vaší nejlepší dovolenou, kterou jste kdy v životě zažili, protože je skvělý, jak nás hudba opravdu dokáže vrátit nejenom v čase, ale přímo na to naše nejoblíbenější místo. Jo? Ta úplně první srdcovka dneska, La Bomba od King Africa, tak ta nás vrátila do Španělska na Costa Bravu. A mám tady spoustu zpráv na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777. Třeba tady Jirka Studnova píše: čau Super Rádio, přesně si to trefil, bylo mi 6 let a byla to moje první dovolená. Španělsko, Costa Brava, nezapomenutelný. Úžasný i přes 24-hodinovou cestu autobusem. By the way, perfektně hrajete. Díky moc i za ten kompliment na závěr. Dneska, když člověk jede těch 24 hodin, jo, tak je to mnohem příjemnější cesta. Za prvý, ty moderní autobusy jsou úplně jinde, než to, čím jsme jezdili my tenkrát. Za druhý, tenkrát jsme neměli ty mobilní telefony, že jo, aby jsme se mohli koukat na filmy, na tabletu a tak podobně. Takže byli jsme odkázaní na to, co nám vlastně jako pustil ten řidič. Pokud měl dobrou náladu, vůbec nám něco na té videokazetě potom už na DVDčku pustil, anebo ne, no. Tak co jsme tady měli dál? Zdravej, Miříku, tak já moc ráda vzpomínám na rok 2005 i 2015. Byli jsme v Itálii, v Kalábrii. Nádherný moře a hlavně teda taky 24-hodinová cesta. Byl to Brutus, ale hlavně teď dospělé děti byly ještě tenkrát malé srdíčka. To jsou taky krásné vzpomínky. Čau, no za mě nejlepší Turecko, jinak Řecko, Itálie, pohoda a teď opět třikrát po sobě Španělsko. S tím cestováním do Španělska dříve jsem měl pravdu na 100%, jednu jsme to jeli dokonce 28 hodin. Byly dva autobusy v sobě, je velká tragická nehoda. No, i to jsou vzpomínky. Zdraví Roman. Romane, díky. A já tady mám pro vás další srdcovku, už s číslem 4. Rok 1999, Armand van Helden, You Don't Know Me, na Hit Radio.

0: Hit and Call Me, poslední srdcovka, kterou jsem pro vás připravil, ta další bude na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jinak samozřejmě blondý, tak hlavní frontmanka Debbie Harry, neuvěřitelná dáma, neuvěřitelná. Mimochodem narodila se v roce, ve kterém bombardéry zaútočili na plzeňské vlakové nádraží a na chemický komplex v Záluží v Litvínově, tak dokonce tenkrát svrhli letadla 3000 bomb. Prostě strašný. Strašný, to si člověk pak nakonec uvědomí, jak dobře nám v tom roce 2026 tady v Česku vlastně je. Srdcovka na přání, tak ta vás čeká už za chvíli. Já bych chtěl vědět, co byste dneska chtěli slyšet. Co vám opět udělá radost, takhle v úterku, nebo teda při úterku. Jedno, jestli máte dovolenou, nebo jste v práci. Na dobrou náladu máme nárok všichni. Jo? Máme právo sedět a máme právo slyšet to, co máme rádi. Takže 777-937-777, napište mi váš nejoblíbenější hit, tu vaši srdcovku. Já vám ji strašně rád. Už za chvíli tady na Hit Rádiu zahraju.
2: Toto je...
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirář.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jasně, já ti splním přání, trio.
12: Ryba jo.
11: Chytrý mozek.
12: Bujné svaly.
11: Kila dolů bez námahy.
13: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
14: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Je 12 hodin 36 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář a před námi srdcovka na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali a taky za vaše srdcovky, jsou to nádherný hity. Když to tady tak jako pročítám, tak vlastně jako každý ten hit by si chtěl dát na svoje výběrový CDčko. To už se asi teda taky dneska nedělá, ale kdysi dávno, tak jsme to dělávali. Pamatujete si, že jste měli svoje oblíbený CDčko? To byl neuvěřitelný myšmaš. V Německu by tomu řekli hudební Eintopf. Ale bylo tam přesně jenom ten náš výběr, ten náš životní soundtrack z té doby, který jsme žili. Tak když to tady tak pročítám, fakt není tady snad jediný hit. A to dokonce se tady objevili i Rammsteini, který bych se tam nedal. Máte skvělý vkus. Musím ale vybrat jenom jednu jedinou srdcovku, která je na vaše přání. No a tak dneska, protože to bylo takhle těžký, tak vybírám zprávu, která přišla úplně první. Ale úplně první. Byla od Ivči. A Ivča píše, ahoj Jirko, miluju Wonderland od Passion Fruit. A to je celý. Tak, když to miluješ, no tak tady to je. Srdcovka na přání. Jenom pro Ivču. Tak snad vám udělá radost. Takhle taky zní léto. Passion Fruit, Wonderland, na Hit Rádiu, právě teď. Hezký poledne.

0: Rozier na Hitrádiu. Chviličku před 1:15. Naše srdcovky pomalu, ale jistě končí za chvíli. Ještě například Linkin Park. K tomu přidám taky Christinu Perry. A stihneme i Disturbed. Mimochodem, srdcovka na přání, ta už je taky za náma. Další bude opět zítra. Díky ještě jednou za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. A nebuďte smutní, máme před sebou ještě celý týden, tak třeba zítra na vás ta srdcovka na vaše přání vyjde. Budu držet palce, zkoušejte to každý den. Od pondělí do pátku, vždycky ve 12 srdcovky na Hitrádiu.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Víte, kde uvidíte slovanskou epopej Alfonze Muchy? V Moravském Krumlově. Na tamním zámku vás čeká všech 20 monumentálních pláten. Ta největší měří až 8x6 metrů. A k tomu prohlídka zámku, výstup na věž a moderní sbírky muzea Kampa. Slovanská epopej je v Moravském Krumlově. Přijďte ji vidět na vlastní oči. Více na www.mucha-epopej.cz.

0: up? It's Rihanna.
1: I'm Harry.
2: This is The Weeknd.
3: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední pauzy Kristina Perry. Posloucháte Hit Radio. Za chvíli taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 13 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Moderní technologie usnadňují i cestování. Třeba na Berounsku, v Brdech a Podbrdsku pokračuje druhý ročník digitální návštěvnické karty, která nabízí slevy na výlety, ubytování nebo gastronomické zážitky. Víc ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
9: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10% či sleva na půjčení šlapadel v autokempu Beroun a mnoho dalších. Nové slevy však stále průběžně přibývají.
8: Více informací, včetně seznamu zapojených míst, najdou zájemci na www.návštěvnickákarta.cz. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Klimatické sucho bude v Evropě sílit, a to i přesto, že srážky výrazně neubývají. Podle vědců, včetně těch českých, je hlavním problémem oteplující se atmosféra. Právě ta je žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Pro Česko je to zvlášť důležité. Leží na evropském rozvodí a většina vody od nás odteče. Teď ještě pohled do regionu.
1: Lety z Brna do Frankfurtu nad Mohanem jsou zase o krok blíž. Linka získala notifikaci Evropské komise. Přímé spojení s významným německým městem chtějí společně zajistit Brno a Jihomoravský kraj. Teď mohou zahájit řízení za účelem výběru dopravce. Linka by mohla být spuštěna na jaře příštího roku.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Tropy se vrátily do Brna a na jih Moravy. Máme jasné nebe a teploměr ukazuje až 31 stupňů Celsia. Zítra se dočkáme 34.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pohodové úterní slunečné odpoledne přeju, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Dneska máme 28. července, polovina prázdnin skoro pryč. Nicméně je to důležitý datum, pokud máte svou babičku, svýho dědečka, anebo už vy jste babička nebo dědeček, protože právě dneska je Mezinárodní den prarodičů. A co je ještě zajímavější, takže první mileniálové už teoreticky vlastně můžou být i prarodiče. Jací jsou a jací budou mileniálové jako dědečkové a babičky a můžeme jim tak vůbec říkat? Tak to řeknu za chvíli. Tady u nás na Hit Rádiu.

Je 13 hodin, 12 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je 28. července a já se ptám, máte to štěstí, že ještě pořád tady máte svoji babičku nebo dědu? Tak jim zavolejte. Dneska je totiž Mezinárodní den prarodičů a co je zajímavý, tak je fakt, že se to pomalu ale jistě začíná týkat i mileniálu, jo? První mileniálové už opravdu můžou mít svoje vnoučata. Mně to teda matematicky vychází pro ročníky 1983, tam už se to vlastně úplně v pohodě zvládnout dá. Takže pomalu nám vlastně přichází nová éra. A tak si říkáme, jací budou mileniálové jako prarodiče. No je to jednoduchý. Za první jim neříkejte babi a dědo, jo, tohle oslovení podle mě úplně vymizí. Budou mít Apple Watchky, budou počítat kroky, místo cukroví, tak vám pak budou nutit proteinové mafiny, budou vysvětlovat, že Harry Potter je klasika, stejně tak jako ti předtím mluvili o Vinetuovi. Vnouče pak dostane místo Lega zážitek, jdeme spolu na unikovku. Nostalgicky budou pouštět Eminema, Linkin Park, Britney, Coldplay a budou říkat, jo, tohle tenkrát byla hudba. No a taky navíc ještě babičky budou otravovat fňukáním, že matcha latte kdysi stálo pod stovku. Tak ještě jednou babičky, dědečkové, díky, že vás máme.

0: Enrique Iglesias na úterní odpoledne. Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 23 minut. Viděli jste teď ceny benzínu? Asi určitě, že jo? Šlo to prostě nahoru. Šlo to nahoru, je to hrozný, nikdo s tím nic nedělá. Ale je tady vlastně jako šance, jak neplatit tolik. Nebo co tolik? Tady je šance, jak neplatit vůbec. My, Hit Radio, ti dáme plnou nádrž. A ne jednu. Ve hře je až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu. Jak na to? Stačí poslouchat v pátek mezi 12. a 15. hodinou Hit Radio a jakmile uslyšíte signál, volejte do studio. Já vám pak položím 10 rychlých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1 000 korun, což teda znamená, že 10 správných odpovědí je 10 000 korun a to je naše dokonalá desítka. Kdyby náhodou vám to nevyšlo, že byste se nedovolali anebo byste nevěděli správné odpovědi, tak nebojte se, i tak pro vás máme možnost, jak neplatit tolik za benzín, protože Orlen právě teď rozdává epické letní slevy. Když budete tankovat efektu, tak můžete se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litr. S Orlen aplikací každé pondělí anebo s tank kartou Easy každý den. Ve Stop Café navíc ještě vás čekají taky osvěžující letní drinky a čerstvě rozpečené sendviče na cestu, aby to bylo příjemnější. Takže nezapomeňte v pátek tady u nás na Hit Radio v čase 12 až 15 dokonalá desítka s Orlenem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment, i ten zlevněný, bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
10: Dík, fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na úterní odpoledne Alex Warren. 13 hodin 35 minut. Dneska v srdcovkách, který byly jako každý den ve 12 hodin, tak jsme vzpomínali na letní dovolenou na Costa Bravě, kterou prakticky každý z nás zažil, nebo většina z nás určitě. Schválně se poptejte v práci vašich kolegů, kamarádů, kdo všechno byl na začátku milénia na Costa Bravě, protože tenkrát tak to byla snad nejoblíbenější destinace všech jako Čechů.

co se jezdilo. A dokonce, tak jsem tady objevil zprávu na WhatsAppu Hitrádia od Marcely, která mi vzala ještě do srdcovek, že v roce 2004. Takže se opravdu jako najezdila hodně na Costa Bravo jako technický průvodce. Vždycky na té dovolené byl s náma nějaký delegát a vždycky byl i v tom autobuse. Absolutně nezávidím vám všem, kdo se tohle někdy dělali, protože mít tam účastníky zájezdu v opilí Čechy a 24 hodin navíc v tom autobuse, to je prostě jako, to musíte mít svatozář. No a právě Marcela tak psala, že jezdila v tomhle roce na Costa Bravu 25 hodin tam a za dalších 8 hodin se zase s jinou partou turistů vracela zpátky. A že to takhle dělala pravidelně. Pokud byste teď jako si říkali, no tak jasně, za ty prachy to muselo být skvělý. Tak pozor, píše mi, že z Prahy do Českých Budějovic, nebo respektive tady, jo, mohla jsem si dát ještě cestou domů z Prahy do Českých Budějovic, jasně, že končila v Praze a pak se vracela domů. Tak pozor, měla 1300 korun za tu cestu. 13, já vím, že to bylo v roce 2004, ale pořád to prostě jako vůbec za ty prachy jako nestálo, ne? Podle mě muselo být strašný. Ale věřím, že těch zážitků bude mít jako Marcela neuvěřitelný množství. Když už se teda bavíme o té letní dovolené, tak my tady na Hit Radio pro vás chystáme naprosto fantastický víkend, a to víkend plný letních hitů. Nazvali jsme ho Summer Party, začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne a pak pojedeme až do nedělního večera. No a uslyšíte prostě ty největší letní hity, který si vybavíte, na který si vzpomenete, který jste zažili, na který jste tančili i s animátorama, jako třeba možná i na té Costa Bravě začátkem milénia vás naučili tehdejší a tamní animátoři tenhle ten legendární taneček. Rok 2002, Last Ketchup na Hit Radio. Yeah.

0: Ashley Arms na Hit Radio s hitem Legendary 2:45. Dneska nezapomeňte opět dál poslouchat Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou. Opět vás čeká náš speciální pořad, 3-hodinový pořad, kdy uslyšíte legendární hity, který jste třeba možná ani 30 let neslyšeli. Koho ale velmi dobře znáte, tak to jsou například skupina Mirai. Mám pro vás připravený hit Dokola. No a zároveň do 14. hodiny, než budou další nejnovější zprávy a pochopitelně také aktuální informace z dopravy, tak stihneme ještě například Dašu a nebude chybět ani Ed Sheeran. Tak zůstaňte s námi, zůstaňte si trádejem.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
3: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
12: Yes,
13: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Hit mezi 13. a 14. hodinou na Hitrádiu dozněl právě teď. Před námi nejnovější zprávy. Jestli se chystáte během nadcházejících několika dní nebo víkendu do Krkonoš na výlet, když bude takhle krásně, tak jenom pozor, jsou tam kvůli počasí přísnější pravidla. Podrobnosti vám řekneme už za chviličku ve zprávách, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V centru Brna na křižovatce ulici Jánská a Masarykova probíhají práce na silnici. Do pátku tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
12: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
14: On air.
13: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Máme 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to uvedl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají. Někde je dokonce levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek. Prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. Potvrzuje to také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
16: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
15: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, ale naopak o odbyt nouzy nemají. A teď se podíváme k nám do regionu.
1: Rekonstrukce brněnského náměstí Svobody míří do finále. Od soboty bude náměstí opět průjezdné pro osobní auta i autobusy. Stavbaři dokončí také chodník spojující prodejnu Železářství a ulici Velká Michalská. Aby ale bylo možné dopravu obnovit, je do pátku uzavřené parkoviště před bývalými lázněmi.
17: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Do Brna a na jih Moravy se vrátily tropy. Užíváme si jasné nebe a na teploměru až 31 stupňů Celsia. Zítra čekáme 34.
18: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, zítra navíc snad asi uhoříme venku, tak si to ještě dneska užijte, máme to asi 630 stupňů Celsia, je to mazec. Každopádně pořád nám nebude takový horko, jako je jednomu miliardářovi z Koreje, protože ten dostal nejdražší účet za svobodu na světě. Říká se tomu rozvod století a své ex-manželce musí vyplatit 23 miliard korun v hotovosti. Tady není umění dobře se vdát, tady je umění lépe se rozvést ještě teda. Tak jako klobouk dolů. Za chviličku pravda nebo bullshit a dneska to opět bude o rodinných vztazích. Teď Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Tak ještě jednou pohodové slunečné odpoledne.

0: Sunrise Avenue Hollywood Hills, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne a tak nás čeká další průzkum, který
1: vědci
0: dali dohromady. A dnešní téma je, že vědci nám tvrdí, a teď je to velmi vysoké číslo, že dělání si srandy z partnerky redukuje mužův stres až o 90%. To možný nebo ne? Že když prostě pánové jako přijdeme domů a teď si prostě jako uděláme legraci s naší paní, tak najednou jsme víc v pohodě, jo? Pak se lehneme na gauč, že jo? Říkáme si, ty jo, to je vlastně jako docela hezký den. Je pravda, že já k tomu dodávám, že ano, asi takový to popichování, poštichování, dělání si legrace jeden z druhýho, asi to snižuje náš stres. To určitě. Co o 90%? Možná o 95%. Ale taky nám to o 90% zkracuje život. Blbý fóry. Takže to je jako... Tady ty misky vah, ty jsou jako v rovnováze, no. Blbý fór, je tam pánvička a člověk je na vozíčku. Takže myslíte si, že...
1: Vědci.
0: V tomhle mají pravdu, že doopravdy, tak mužův stres, tak se až o 90% může snížit, když si udělá legraci ze své paní. Dejte vědět, a jak to máte vy doma? Pošťuchujete se, popichujete se, děláte si srandu jeden z druhýho? A nebo dámy, prostě jenom ten váš má stejně blbý humor jako každý jiný chlap. 777-937-777, WhatsApp Hit Rádia. Pište, volejte hlasovky.

0: Hornbach na Hit Rádiu ve 14 hodin a 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady řešíme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že chlapům klesne stres až o 90%, když si může doma udělat srandu ze své paní. Pánové, opravdu to tak máte, že když si prostě můžete udělat nějaký nejapný žrtíček, tak se najednou cítíte víc v klidu? Mě spíš zajímá, jak to máte ale vy doma, jestli žijete v takovém tom harmonickém vztahu, kdy si skoro až vykáte, chodíte kolem sebe po špičkách, anebo naopak prostě do sebe rejete, kočkujete se, popichujete se, a jestli je tam o to víc takový ty pozitivní energie, a naopak jestli je to jako Itálie, jo? Ono je to taky docela tenkej led, zejména ty naše fóry. Koukám na WhatsApp Rádia 777-937-777. Čau Rádio, my jsme s manželkou spolu už 42 let a kočkujeme se pořád a je to hezké. Dobrý, další zpráva. Čau Rádio, no je. Bez pošťuchování by to ani nebylo ono. Rejeme do sebe každý den, no a když vyhrávám a chlap už mi na to nemá co říct, tak řekne, že jsem trubka a prostě jedeme dál. Tak pěkný den. Děkuju za zprávu. Tohle je taky vlastně pravda. Markéta tady píše, že záleží, v jakém rozpoložení se daná žena nachází. No ale tak to my chlapi nemáme šanci poznat, jo? v jakém rozpoložení se momentálně nacházíte. To jako, jestli existuje nějaký chlap, který by tohle dokázal jako poznat, v jakém rozpoložení, v jakých emocích se manželka nachází ještě dřív, než mu to sama řekne, tak klobouk dolů, začal bych věřit i na zázraky. Každopádně teda Markéta píše, že někdy se teda jako daná žena přidá a popichujou se oba dva. A jindy by ho zase nejraději poslala do háje. Obecně si myslím, že jsou ženy často hromosvodem špatné nálady vlastních mužů. A pak dochází už spíš k hádce. Zdraví Market. To, že jste hromosvodem špatné nálady vlastních mužů, na tom možná něco bude. Ale myslím si, že obráceně to funguje taky tak. Čau Jirko, tak s tím musím souhlasit, protože můj muž si ze mě dělá srandu permanentně a strašně se u toho baví. Když už vidí, že mi tečou nervy, tak nastoupí jeho, už si se uklidnila, a to mi doleždou slova i vztek. Naštěstí je to takový zdravý škádlení. Zdraví Monča. Monča, taky děkuju za tuhle zprávu, no a posílejte dál vaše zkušenosti z domova, ze života. 777 937 777.

vězeňská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 10 dní. 10 dní.

0: I tenhle hit můžete slyšet živě v naprosto výjimečném a jedinečném koncertu už za týden, přesně za 10 dní, a to v Praze na Letenské pláni. Marek Ztracený, budete u toho, my Hit Radio taky.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Teď ale zpátky k našemu zásadnímu tématu. Jestli je pravda, když
1: vědci
0: tvrdí, že mužům klesne stres o 90%, když si může doma dělat srandu ze své paní. Tak v tom se asi shodneme, že ano, rozhodně, uleví se nám. Ovšem chviličku na to, když ten for je až moc blbej, tak nám ten stres v rámci jojo efektu může vyletět dvojnásobně. Takže jenom bacha na to. Jinak, co se týká vašich životních zkušeností, tak vesměs mi píšete, že je pravda, že když doma si ze sebe umíte navzájem udělat legraci, tak si ani nemusíte říkat, jak moc se máte rádi, protože tohle je přesně takový ten důkaz lásky. No a pak se tady ještě našla jedna zpráva, teď ji tady hledám, někde jsem ji tady viděl. Nevidím. No, těch zpráv je strašně moc, ale to bylo jako zásadní, protože tam bylo, že mu klesl stres až o 100%. Jo, tady už to vidím. Čau. Mě klesl stres s mojí paní o 100%. Rozvod se podařil. Dobrý, tak jo. Tak to je zase na úplně jiné téma. Každopádně v tomhle si teda asi jako shodneme, že pokud si umíte jeden z druhého udělat legraci a ten druhý se zbytečně moc často za to neuráží a umí vám to oplatit, tak ten vztah je asi jako šťastnější. Nebo šťastnější je možná silný slovo, ale může třeba vydržet díl. A
1: vědci
0: mají pravdu, že i chlapům se opravdu může ulevit od těžkého dne v práci, když přijde domů, a může si trošičku rejpnout do své paní. Tak dámy, děkujeme za to, že jste naším hromosvodem a že ten náš blbý humor občas vydržíte.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Mňam, to je dobrý.
7: To je jam.
6: Jam?
7: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
6: Tak to si slíznu.
7: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na yumm.cz.
7: Jam, to si slízneš.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt stejný.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

David Guetta na Hit Radio. 3:05, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Plnář a přišla mi zpráva na WhatsApp od Tomáše, který píše: čau, jsem single. Velmi rád bych si našel paní, ze který bych si mohl dělat legraci. Jak mám ale na prvním rande, nebo ideálně poznat, že má žena smysl pro humor? Existuje na to nějaký obecný recept? Díky moc za radu. Co by se na to dalo říct? Rada, jak poznat, jestli má žena smysl pro humor. Jednoduchý, asi. Jak poznáte, že má vaše paní smysl pro humor? Až bude mít fakt blbou náladu, bude nervní, bude protivná, nebude s ní řeč, budete kolem ní muset chodit po špičkách, fakt jako, bude hodně nervní. Tak se jí zkuste zeptat, jestli to není třeba tím, že spoustla. Odpověď poznáte sami, jestli má smysl pro humor. Pokud to přežijete. Bon Jovi, Keep the Faith, další legendární hit tady na Hit Radio.

0: Henderson a Rudimental na Hit Radio, chviličku před 3:15, pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina a s ní také start naší odpolední show na Hit Radio. Opět spoustu informací z regionu, spousta legrace, a to až do 18. hodiny, takže dál určitě zůstaňte s Hit Radiem. Já jsem Jirka Plnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne, ať už na dovolený, anebo v práci. Zítra se na vás znovu budu těšit v pravé poledne, kdy ve 12 hodin nám začnou srdcovky. No a hlavně po druhé hodině odpolední, tak si dáme naši oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslů. Na to se těším moc, takže i zítra bude o zábavu postaráno. Tak dál zůstaňte Hit Radiem, mějte fajn den.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Pondělí na Hit Radio City Brno bude fakt jízda. Už budeme totiž kompleto. Peťa Tomanová se nám konečně po několika týdnech vrací. Určitě poslouchejte, bude to mix energie, humoru a pár překvapení. A opět vám rádi naservírujeme lupeny na hudbu na vinicích. Jen na Hit Radio City Brno. Těší se Igor Doložal.

0: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Cestup miléniu. Konečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment, i ten zlevněný, bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krásné úterní odpoledne. Jak vám to sviští, jak vám to jede?
1: No, mě to sem svištělo velmi dobře a pohodlně, protože jsou stále celou prázdniny.
0: No, je super, že jsi trefila zpátky. Já po dlouhé době.
1: Já jsem trefila už včera.
0: Aha, tak včera jsem byl bokem Vídňa. No, jedeme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A buďte opatrní na D1, exit 201 ve směru z Brna na Vyškov. Tady na sjezdu na Slatinu se srazila bohužel 3 osobní auta a také na Blanensku v Lhotě Rapotině. Tady máme srážku 2 osobních aut. D2 na 4,5 kilometru ve směru na Brno. Bouralo nákladní auto s dodávkou, nehoda je se zraněním a dálnice je v místě neprůjezdná. Zhruba ještě hodinu neprojezdná bude. Ve směru na Bratislavu má kolona zatím 2 kilometry, v opačném směru nevím, ale kdybyste náhodou věděli, tak nám pošlete info na náš WhatsApp 728 890 848.
1: Ještě jsme neřekli, kdo tady je.
0: Já a ty.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Jenom hity. Hit Radio.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Ke státním maturitám letos na podzim půjde 10,5 tisíce žáků. Meziročně je to asi o 2 tisíce méně. Pro zhruba 8,5 tisíce z nich jde o opravný nebo náhradní termín, pro zbylé pak o řádný. Didaktické testy společné části maturity budou studenti skládat od 1. do 3. září. Více než 60 synagog a hřbitovů bude možné zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit v neděli 9. srpna při dni židovských památek. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře jednak památky, které prošly obnovou, a jednak ty, které nejsou obvykle přístupné. Lvice Elza, kterou rezort životního prostředí zabavil z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoli, se stěhuje. Nový domov najde v centru pro velké kočkovité šelmy v Nizozemsku. Kromě zvířat z nelegálních chovů stanice pečuje také například o zvířata žijící ve válečných oblastech. Závěrem ještě fotbal. Zinedine Zidane si dnes oficiálně převzal francouzskou reprezentaci. Na postu hlavního kouče nahradil Didier Deschampa, který tým na nedávném světovém šampionátu dovedl na 4. místo. Zidane bude francouzský nároďák trénovat minimálně do mistrovství světa v roce 2030.
1: A pozor, šalina jede, abyste ji stíhali, tak máme pro vás aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
9: Pěkné odpoledne všem posluchačům. Začínající odpolední dopravní špičkou začíná narůstat zpoždění především u autobusových linek, ale i na nich se zatím zpoždění až na výjimky drží do 10 minut. Drobné zpoždění očekávajte kvůli stavebním činnostem na linkách 1 a 10 v oblasti Komína. Spoje linky 67 nabírají ve směru do Jondrova zpoždění kvůli stavebním činnostem na křížení dálnic D1 a D2. A linky 49, 50 a E50 nabírají zpoždění v Horních Heršpicích. Kromě těchto nepravidelností v doprave neřešíme žádné jiné větší mimořádnosti. Zítra dojde k předčasnému ukončení omezení na lince X75, která opět pojede po trase přes zastávku Hradiska. Ostatní omezení v souvislosti s výlukou v ulici Fričajově zůstávají v platnosti bez změn. Aktuální zpoždění, stejně tak jako poluhu vozidel či informace o mimořádných událostech, naleznete v naší mobilní aplikaci Dopomobo Info. Informace o změnách v dopravě jsou kromě toho také dostupné na našich webových stránkách www.dopomobo.cz. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: 27 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí. Já tady mám teda jako napsáno, že je zataženo, ale když se tak podívám ven, tak já vidím hezký polojasno. A to se mi líbí víc, doufám, že vám taky. Ovšem zítra to na polojasno vůbec nevypadá, protože má být 32 stupňů, jasno, a ve čtvrtek ještě o 2 stupínky více, 34.
0: Takže to je na koupák.
1: No, jako to bude spíš, nevím, no. Na to, aby jsme si dali hadr na hlavu.
0: Jak kdo? Hit Radio City Brno. Dobré odpoledne na Hit Radio City Brno. Jsme kompléto. Zdraví vás Igor Doležal a jak se vlastně jmenuješ?
1: Petra Březinová.
0: Ještě jednou co?
1: No, on mě nazval, že se jmenuju Petra Břízová.
0: Jo, ty nejsi Břízová.
1: Nejsem Břízová.
0: Petra Březinová. Mm-hmm. Petra Březinová je tady. Asi ráda, ne?
1: Já jsem moc ráda, akorát, že nevím, jak se na to budu dlouho zvykat. No, dlouho.
0: Já ti jdu napsat papírek Březinová. Hlavně pro sebe. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I...

0: Na Hit Radio City Brno doznívá Lady Gaga, teda už dozněla. A člověče, čarovat sice neumím, jo, ale asi bych se od tebe mohl učit, že?
1: Já umím čarovat? Ježiš, to by bylo boží.
0: Tak stačí měsíc a je úplně všechno jinak.
1: To je pravda, jakože jediný měsíc stačí k tomu, abych se zase, nebo ne zase, já jsem se vždycky těšila do práce, ale jakože máš takový ten svěží vítr.
0: To jaké každému... to je?
1: Je to super, jako na co se ptáš teď?
0: Přijít po měsíci do práce.
1: Jo. Je to fajn, já jsem právě si říkala, abych nebyla včera nějak přehnaně pozitivní, jo? Mm-hmm. Protože bylo pondělí, což jako mnoho lidí nebývá pozitivních. A já jsem měla poprvé pozitivní pondělí asi po 5 letech.
0: Tak vidíš, stačila jedna svatba, pak výlet do zahraničí a všechno je super, ne?
1: Jo, jo, ano, ano. Svatba, tak to je takový jako průlet, to jako ti tak jako proletí jak Shinkansen, si myslím.
0: Já teda pamatuju taky, jak jsem se ženil.
1: No a pamatuji si něco z toho?
0: Já si pamatuju to, že jsem se na druhý den ženy ptal, jestli něco bylo.
1: Tak to já vám naprosto přesně, ne.
0: A jak jste to měli vy? Klidně nám napište na náš WhatsApp 720 890 848. Jsme rádi, že odpolední show Hit Radio City Brno už je tady komplet.
1: No ale já mám jakože něco, abych si tu svatbu pamatovala. Tak my jsme si z té svatby něco jako společně odnesli, jo, s Michalem, s mým jako manželem,
0: no.
1: Ti ukážu, jo. Jsme si nechali tam udělat tetování, tam mám salám.
0: To je salám?
1: To je salám, to je Vysočina. To je Vysočina. To je takový prasopes, takový salám. No, protože já jsem salámista, tak aby jako věděl, koho si vzal, tak jsme si nechali vytetovat salám.
0: A Michal taky?
1: No, taky ho má na
0: ale nose. Ale větší, že?

0: Věděli jste to, že tahle ta partička je opravdu jenom výmysl fikce?
1: A vidíš, a přitom ti to vždycky tak dělalo problém, že co to je za název?
0: No právě. Největší hit Golden nám právě teď na Hit Radio City Brno doznívá a dokonce je to světový fenomén a získal i Grammy a Oscara, čověče.
1: A počkej, já to nechápu, jak jako fiktivní?
0: No oni jsou kreslené postavičky, které hrály v nějakém seriálu na Netflixu.
1: Ano.
0: A tuhletu partu nikdy neuvidíš naživo.
1: Okay, a na kdo koncertu. A kdo je teda zpívá?
0: No to jsou reálné zpívačky, ale jsou skryty pod názvem Hunter X.
1: A víš co, a jim jako těm zpěvačkám nevadí, že jako si nevezmou tu slavu? Vem si, že jako nikdo o nich nic neví.
0: No.
1: Chápeš, tady každé rádio, no ne, naše Hit Radio, my je tady vyhráváme jak na lesy a oni o tom ani netuší.
0: Tak, že jo, jenom si vem Milli Vanilli, že?
1: Jo, jenom že ti neuměli zpívat.
0: No ale zase vystupovali naživo, takže...
1: No tak jako
0: no,
1: záleží.
0: Naživo, tak skoro naživo, na playback.
1: Záleží, jestli chcete ukázat ksichtík anebo zlato v hrdle.
0: Přesně tak. Ale pokud byste nám chtěli dát vědět, co jste dneska měli na talířku.
1: Jo, to by mě zajímalo. Já bych vám ráda čučela do talíře, ne jako úplně, ale spíš tak, abyste nám dali vědět hlasovkou na náš WhatsApp 720 890 848. My to nutně potřebujeme vědět, co jste dneska měli k obědu a jestli to byl špenát, tak proč ne?
0: A nebo třeba uzené, že?
1: Uzené?
0: Taky, proč ne?
1: V létě.
0: No a?
1: Ty jsi měl uzený?
0: Já?
1: Ne.
0: Nech se překvapit, za chvilku ti to řeknu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytřídění

0: Dobrodružství Patky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
0: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
0: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
0: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
4: Hit Radio. Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Všechno má. Tak to zní aktuální politika Féteru Hit Rádia City Brno. Přejeme krásné úterní odpoledne, je přesně 15:30, tak možná ještě někdo teď dožvíkává svůj pozdní oběd, že?
1: No jo, ale když takhle přijdeš pozdě na to meníčko, tak už většinou nic nezbyde. Nebo nezbyde to dobrý.
0: No a v tuto dobu možná už ani meníčka nikde nejsou, pravda. Ale co jste dneska měli na oběd?
1: No tak řekni první, vykopni to.
0: Já jsem měl lososa a takový ten zelený salát.
1: Zelený salát. Jsi jak
0: ledový.
1: Jo. A dáváš si lososa pokaždé, když jdeš do restaurace?
0: Já jsem nebyl v restauraci, já jsem se udělal sám.
1: Jako fakt doma?
0: Na grillu.
1: Jo, tak to jsi šikovnej, to bych neřekla. Ale ne, já bych si tě tipla, nebo vlastně celé Brno bych si tipla na to, že jste měli burger nebo řízek. To si prý Brňáci dávají úplně nejčastěji a hnedka v závěsu je tady pizza a těstoviny.
0: Tak burger na oběd.
1: No.
0: Nikdy.
1: Cože?
0: Já se vždycky zaprasím a to, abych nosil náhradní věci, víš, sebou.
1: Jenomže potom, když se zaprasíš, tak třeba někdo druhý ti pomůže, podat ti servítku a prostě sociální tady
0: já
1: komunikace.
0: Já se zaprasím tak, že ani servítka nepomůže, člověče.
1: Dobře. No ale jako abyste viděli, proč si myslím, já nejsem jako nějaký věštec, abych vám říkala, co jste teda měli na oběd, jo. Ale jeden šikovný brněnský programátor, Jarda Hamala, tak
0: zdravíme.
1: Zdravíme, Jardu, jestli nás poslouchá, klidně nám napiš na WhatsApp. Neviděl, kde se v Brně jako během měníček dobře najíst, jo. A proto vytvořil takovej web s meníčky restaurací, já jsem se na to koukala, je to takový přehledný. No a za ten rok, co ten web provozuje, tak zjistil spoustu zajímavých informací. Mimo to, co vlastně si dáváme nejčastěji v Brně.
0: Takže je to řízek a?
1: Řízek a burger.
0: Ty jo.
1: No, a taky zjistil, a to schválně si můžete tipnout, jo, jak dlouho vyděláváte na jeden oběd.
0: Já si tipnu, půl hoďky.
1: No, jo, 36 minut.
0: Tak.
1: Se nějak typuješ až moc dobře dneska. To je nějaký divný. To by ta dovolená prospěla. To nevím jak mě. Já bych to typla špatně. Každopádně třeba ještě z toho vyplivlo se to, že že smažák, který my jako milujeme všichni, ten, kdo tvrdí, že ne, tak lže, tak ten se nejčastěji podává v restauracích normálně v pondělí. A já nevím, proč v pondělí. Může mi to někdo vysvětlit?
0: Tak protože podle mého uvážení, v pondělí je potřeba dělat smažák, protože ti nepřijde přes víkend čerstvé maso.
1: Jo, takhle. Jenomže já ti na to řeknu úplně jiný pohled, kámo. Protože přes víkend tak máme cheat day, třeba trošku prasíme, jo, dáváme si, já si dávám gumítky,

0: Tak to byla krásná Beyoncé na Hit Radio City Brno. Tak teď přemýšlím, že kdyby se třeba Beyoncé zjevila někde ve Vinohradě, to by byla paráda, co?
1: To by bylo...
0: To by ani pálá možná nestačila, člověče.
1: To by bylo další poutní místo.
0: Hudba na Vinicích, tak to je samozřejmě akce, na kterou můžete vyrazit úplně gratis díky Hit Radio City Brno. A pokud jste letos v létě ještě neměli možnost, jo, tak to můžete napravit, protože, pozor, můžete vyrazit tento víkend opět, chtěl jsem říct, do ulic, ale do řádků Vinohradů do Vinic.
1: Ale víte co, oni už to tam mají všechno osmítaný určitě, oni jsou úplně jak včeličky, vinaři, takže vy tam nemusíte nic jako popracovat, jo, to vůbec ne, vy tam budete užívat úžasné vínko. Víte, co si myslím, že nejlepší zážitek životní, když máte naplněnou skleničku, zapadá sluníčko a vy se skrz tu skleničku koukáte na to slunko.
0: Co? Aha.
1: Jako fakt.
0: Tak já to někdy probnu.
1: No, právě to zkuste. Zkuste to klidně dneska, ale hlavně to zkuste na festivalu Hudba na Vinicích. Takže 31.7. David Koller bude na Somberku.
0: To zpívají o tobě. Za Svobodna.
1: Tak díky. Potom tu máme 31.7. ale ve Valticích, 4 tenoři a ještě Bohnouty přidáme, ty budou ve Valticích 1.8.
0: Ale není to všechno, protože pokud byste 31.7. chtěli vyrazit do vinařství Zlomek Vávra Boršice, jo, tak tam narazíte na dvojku, na kterou budete hodně dlouho vzpomínat. Je to Krhut a Kozub a bude to velký zážitek.
1: No a vy můžete mít dva lupeny. A co teďka jako udělat pro to, abyste ty dva lupeny získali? Je to naprosto jednoduché. Já vám přečtu úryvek básničky a vaším úkolem bude, abyste nám napsali na náš WhatsApp 720 890 848 nebo raději hlasovkou, ať vás slyšíme.
0: To je, přesně.
1: Pro nás, to je pro nás vždycky lepší, jo? Abyste nám napsali, poslali hlasovku s tím, kdo tady tu básničku napsal. Jestli je to Štěpán Kozub a nebo Jiří Krhut.
0: Tak a je to o tom, co by žena chtěla, aby chlap chápal, ale on to prý nikdy nepochopí.
1: No, to uvidíte. Takže co chlap nepochopí? Nepochopí, že s pupkem a v bílém tílku nebyl ještě nikdo sexy ani chvilku. Nepochopí, že dva parfémy jsou málo a že nikdy samo se nic nevypralo. Nepochopí, že se denně mění trenky a že bejvalky jsou vždy let tenký. Nepochopí naše náhlé změny nálad a že místo porna dám si salát.
0: Takže Krhut anebo Kozub. Napište nám, případně pošlete hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. A to jsem si dneska chtěl dát bílé tílko.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jam.
4: Jam?
5: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad Veveří u Brna.
5: Migové.
3: Harley.
5: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě Veveří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Skutečnost nebo jen sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Tak co, Klára?
9: Kámo, vadí, že je malej.
8: Malej? A řešíš to nějak?
9: Ne, na to je moc malej.
8: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: To zní první single Tomáše Kluse, se kterým rozboural všechny hitparády. Pocity.
1: To byla mé oblíbená. Já jsem měla z toho pocity neuvěřitelný, když jsem ji slyšela.
0: A měla jsi plakát?
1: Byla jsem platonicky zamilovaná.
0: Máme tady nic, nejlepší dopravní servis z Brda a okolí. Jedem na silnice D1 194. kilometr ve směru na Vyškov. Tady bohužel boural osobní auto s nákladní. Máme tam zdržení v koloně a nechci strašit, ale píše tady někdo až do 7:30 omezení. Opatrně. Na Blavensku v Lhotě na Potině tady se nám srazila dvě osobní auta. D2 na 4,5 kilometru ve směru na Brno bouralo nákladní auto s dodávkou. Nehoda je se zraněním a přesto tady hrozí stále ještě zdržení v koloně až zhruba do 17. hodiny. Také dálnice D1 mezi 170. a 173. kilometrem ve směru od Prahy na Brno. Tady u Krajnice probíhá údržba zeleně. No a pokud byste měli také jakékoliv postřehy ze své trasy, klidně nám pošlete zprávu v případě hlasu na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: 16 hodin jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku Senát patrně schválí. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek základní částky. Přijetí vládní novely dnes plénu doporučil garanční sociální výbor. Senát ji projedná zítra. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Pro začínající podnikatele je nově k dispozici praktický průvodce. Přehledně vysvětluje pravidla důchodového a nemocenského pojištění. Vydala ho Česká správa sociálního zabezpečení, jak říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
12: Nová příručka provází podnikatele jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení, a to od zahájení samostatné výdělečné činnosti až po pravidelné povinnosti v průběhu roku. Včasné a správné plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení má přímý vliv na budoucí nároky.
11: Příručka je určena hlavně začínajícím OSVČ, poslouží ale i těm stávajícím. Zájezdy ve Středomoří nejsou v ohrožení kvůli ničivým požárům. Uvedli to cestovní kanceláře s tím, že místa, kde Češi tráví dovolenou, nejsou přímo zasažena přírodními katastrofami. Kromě Francie a Španělska v Evropě s požáry bojují také v Itálii a Řecku.
13: A pro ty, co utíkají ještě na Šalinu, tak máme aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
14: Pěkné odpoledne všem posluchačům. Kvůli pokračující odpolední špičce očekávejte zpoždění až 20 minut na linkách 49, 50 a E50 projíždějících Horními Heršpicemi. Na ostatních autobusových linkách se zpoždění až na výjimky drží do 10 minut. Na trolejbusových a tramvajových linkách evidujeme zpoždění jen minimální. Od zítřka do soboty budou z důvodu konání kulturních akcí probíhat výluky na náměstí Svobody. Zítra bude výluka probíhat v době od 17.45 do 19.30. Aktuální zpoždění stejně tak jako polohu vozidel či informace o mimořádných událostech naleznete v naší mobilní aplikaci Dopombo Info. Z dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
3: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Aktuálně měříme 28 stupňů v Brně a okolí a to jsou naše dnešní maxima. No ale jestli to do dneška to bude gradovat, protože naměříme až 32 stupňů, má být úplně jasno a dokonce v pátek naměříme až 36, takže bych doporučila jít na koupák v 9 ráno a vyjít až v 9 večer.
0: Pokud mají samozřejmě otevřeno do 9, že?
1: A tak proč by neměli? Otevřou. Tak
0: někde třeba jenom do osmičky, víš jak?
1: No tak pošupaj div 8 dom.
10: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno jedeme dál v rámci úterní odpolední show.
1: A budeme rozdávat lupeny.
0: Hudba na vinicách. Ale až za chviličku opět připomeneme, co je potřeba udělat, abyste ty dva volňásky na na koncert, který si sami vyberete, samozřejmě dostali, že?
1: Sám si sám
0: můžeš vyhrát. 720 890 848, to je náš WhatsApp, pokud ještě nemáte nainstalovaný ve svém mobilu, tak to napravte a pošlete nám zprávu nebo hlasovku na správnou odpověď, kterou tu otázku pustíme už za chvilku.

0: Tolik tedy Swiss. V éteru Hitrádia City Brno máme 11 minut po čtvrté. Nejvyšší čas možná připomenout, že i dneska máte možnost v našem éteru vyhrát samozřejmě dva volňásky na hudbu na Vinicích, na koncert, který si sami vyberete.
1: No tak můžete si vybrat, jo? A to je jako takhle, těch koncertů je tam tolik, protože...
0: Že bude těžké si vybrat.
1: No jasně, protože oni jedou až jako skoro do konce září.
0: Přesně, no ale tento víkend můžete vyrazit na Davida Kolera do Sundberku v pátek 31.7. Pravda, na startu víkendu. Čtyři tenoři vystoupí ve Valticích také tento pátek. Pokud máte rádi vohnouty, tak ve Valticích to rozbalí 1. srpna, to znamená tuto sobotu. No a Krhut a Kozub u Táboráku a bude samozřejmě ve vinařství Zlomek a Vávra v Boršicích u Blatnice 31.7.
1: Ale já vám doporučuji úplně všechno. Byla jsem na Krhutovi a Kozubovi minulý rok. Tam jsme měli i naše živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno a bylo to boží, protože kluci nejenom, že úžasně zpívají, ale oni jako tam srší takovým vtipem, že jako máte břišáky nebo ty buchty na břiši za ty 2 hodiny jasný.
0: Tak to je pecka, tam bych měl zajít.
1: No a a s tím taky souvisí naše soutěžní otázka. Jo.
0: My se vás ptáme, kdo to vymyslel, jo? Je to o tom, co by žena chtěla, aby chlap chápal, ale on to prej nikdy nepochopí.
1: A buď tady tuto básničku napsal Krhut nebo Kozub. To znamená, že máte 50% šanci na výhru. Takže vy jenom prostě napíšete na náš WhatsApp buď Kozub nebo Krhut.
0: Takže, ukázka z knížky Krhutoviny.
1: Muž nepochopí, že s pupkem a v bílém tílku nebyl ještě nikdo sexy ani chvilku. Nepochopí, že dva parfémy jsou málo a že nikdy samo se nic nevypralo. Nepochopí, že se denně mění trenky a že bejvalky jsou vždy let tenký. Nepochopí naše náhlé změny nálad a že místo porna dám si salát.
0: 728 790 848, to je náš WhatsApp, klidně napište, kdo to napsal. Z knížky Krhutoviny, může to být Krhut anebo Kozub. Co je?
1: Vůbec nic.
0: 728 790 848, jsme zvědaví, kdo to byl.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, úterní odpolední show, toto byla Evka a také Miraj, hezky dohromady. A už víte, co budete dělat třeba dneska večer?
1: Dneska večer. No, chtěla jsem si přihřát poličičku, že budu skládat skříň, ale já ji skládat nebudu, bude ji skládat manžel.
0: Já jsem normálně našel na dnešní večer super tip, ale je to taková jako odpočinková záležitost zřejmě, podle toho, co tady pisatel píše.
1: Počkej, odpočinková záležitost, to se pro mě hodí.
0: Ano, on totiž hledá 17 lidí, aby se u něj doma mohli podívat na film. Chtěl se dívat sám, ale bylo tam napsáno prej 8 plus 18.
1: Ale já půjdu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku je

0: ten kilogram za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Jak jsme vám na Hit Rádiu City Brno před chviličkou radili plán na dnešní večer, tak teď už se podíváme o něco dál.
1: Já mám plán na sobotní, ne večer, ale den, protože hudební festival Na vlně bude přímo na koupališti v Brně Zábrdovicích.
0: Hezky.
1: Já si nepamatuju, že by tam někdy nějaký hudební festival byl, takže to je snad poprvé. A nebo jsem vedle jak ta jedla, už to tam je každý rok, já netuším.
0: Tak v Zábrdovicích jsem v životě nebyl.
1: Ne, ani na koupáku?
0: No, to už vůbec ne. Ale možná po této pozvánce zajdu.
1: Jo, mě tam jednou, když mě bylo 10, tak mě tam omylem topila jedna holčička.
0: Omylem.
1: Ale tak. To už je dlouho. No, je tam každopádně vstup zdarma, to je hodně důležité. A normálně v 17.00 tam vystoupí Refio, já nevím, jestli ho znáte, ale on má jeden úplně boží song s Martinou Partlovou a jmenuje se Boží plán.
0: Já myslím, že i tahle ta paráda zazní naživo.
1: Já doufám, že to tam střihne. Hlavně jako to sobotní počasí festivalu přeje, jako 33 stupňů. Můžete se koupat, u toho poslouchat výbornou muziku, podívejte se na webovky, protože té muziky je tam hodně. A potom se osušte, vylezete ven a na 19. hodinu přijde třešníčka na dortu v podobě Moniky Bagárové.
0: Zpěvačky. Moniky Bagárové.
1: Jakože tak není asi třešeň, ne? Je to... Tak
0: samozřejmě, ano, další parádní zážitek můžete zažít třeba i s Mončou. Každopádně, pokud máte rádi Brazílii a všechno kolem, takové ty obrovitánské péra a čelenky.
1: Alegorické vozy.
0: A tak dále, tak byste neměli chybět na Brazil Festu v Brně. Tento čtvrtek startuje, končí v neděli 2. srpna, vůbec mi to nejde přes pusu, srpen. A pokud se nemůžete účastnit každého dne, tak rozhodně doporučujeme aspoň třeba v sobotu vyrazit, protože to půjde ten obrovitánský karnevalový průvod Brnem a bude to obrovský zážitek.
1: No jasně, jestli jste se jako někdy chtěli podívat do Rio de Janeiro.
0: Chtěli, no.
1: Chtěl bys, jo? Tak už nemusíš chtít.
0: Takže půjdu na svoboďák.
1: No, půjdeš na svoboďák a místo toho, jak jsem říkala včera, že místo té sochy, která se tam tyčí, jo, na vrchu Rio de Janeiro, tak prostě my máme brněnský orlo a ten je taky fajn.
0: Přesně. No a pokud byste byli ze Znojma nebo neměli byste cestu do Znojma teda daleko, jo, tak 31. až 1. 8.

0: Tak to je song jak noha od stolu silný normálně, že?
1: Souhlasím.
0: Normálně Peťa se nám tady začala rozplývat. Jak dlouho jsi vdaná?
1: Nevím, 2 týdny?
0: Jo, ty nevíš přesně. Tak. Ale co si pamatuje na Stopéro, tak to je to, že na tuhletu skladbu nastupovala v rámci...
1: Uličky.
0: Uličky.
1: Ano.
0: Oltářů.
1: Na tuhle jsem šla a já jsem ji nikdy u nás neslyšela ve vysílání. Až teď. No to je náhoda.
0: To je mi ale náhodička. Krásná, že?
1: Je.
0: Tak ale my teď přemostíme trošku jinam, protože nevím, na co šla Brigita, ale ta je teď na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, tak... Jak se ti líbil svatební pochod, nebo song Peti Březinové?
2: No paráda.
0: Jo?
1: A ty jsi šla na co? Na jaký song?
2: Ježišmarja, to už se ani nepamatuji, já jsem ani song asi neměla žádnej.
1: Prostě jsi tam došla.
2: Jo.
1: Tak ještě jsi po cestě nezapomněla, kam jdeš, to je dobrý.
0: Tak Brigito, my tě vítáme v odpolední show Hit Radio City Brno, tak voláme tě z toho důvodu, že ty jsi správně tipla to správné jméno, ale ještě ho neříkej, jo? Protože teď ti z knížky Kerhutoviny přečte soutěžní úkol Peťa Tomanová, teda promiň, Peti.
2: Ano.
1: Peťa Březinová, no já si to pletu furt. Je to o tom, co by žena chtěla, aby chlap chápal, ale on to nikdy nepochopí, takže možná budeš vidět, o čem budu mluvit, že jo? Nepochopí, že s pupkem a v bílém tílku nebyl ještě nikdo sexy ani chvilku, nepochopí, že 2 parfémy jsou málo a že nikdy samo se nic nevypralo.
0: Tak kdo to napsal?
2: Kerhut.
0: Hele, a myslíš, že to je pravda?
2: To nevím.
0: Já jsem si dneska chtěl dát...
2: Moc bych na to nespolíhala.
0: Bílé tílko totiž.
1: Ty jsi chtěl říct bílé tílko. A jdeš potom večer na rande, protože to by o něčem svědčilo.
0: Právě, že nejdu.
1: Jo, takže až půjdeš, tak si ho vezmeš, neber.
0: Tak si ho, ne, mám zákaz. Co je ale hlavní, tak Brigito, máš u nás 2 volňásky na hudbu na Vinicích?
2: Super.
0: Koho vezmeš sebou, schválně?
2: Ježíš, asi nějakou kolegyňku z práce.
1: No výborně, no tak to určitě vem. To je jako takový ten dámský dýchanek u vínka. Máš rada vínko, takový sauvignonek, šardonečko?
2: Mám, ano.
0: No. Na posezení 1-2 litříky.
2: Jsme letos jednou byli, tak půjdeme ještě jednou na něco pěknýho.
1: Jo, už jste byli, no to je právě, já se teda nedivím, že se zapojila do soutěže, protože ten, kdo jednou na festival Hudba na Vinicích k tomu přičuchne, nejenom k vínu, ale k té hudbě, tak už nechce nikdy na jinej.
0: Veškeré podrobnosti najdete vy všichni, kteří jste ještě nemrkli na www.hudbanavinicich.cz, tak to omrkněte a hlavně se i tento víkend skvěle bavte, protože bude z čeho vybírat. Tak Brigitko, pozdravuj kámošku a krásně si to užijte ve Vinohradě, jo?
1: Měj se hezky,
2: děkujeme moc a mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
6: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
7: Pohlédl do dálky a zvolal... Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto.
13: To
12: bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
14: Tak to kecáš.
15: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
14: A co na to jeho holka?
15: Našla si jinýho. Ten mám malej.
14: No jo, zlatej malej.
16: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
3: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ty jo, za 2 minuty už 5 hodin odpoledne.
1: A co, jako se diví, že to tak uteklo, tady to vždycky dobře utíká.
0: Krásně nám to letí, tak doufám, že i vám. 728 890 848, to je naše WhatsAppové číslo, na které můžete posílat své postřehy z cest, ať už hlasovkou, anebo zprávou. Opatrní, buďte v Brně v Ostravské ulici ve směru do centra. U nájezdu z Bělohorské havarovalo auto, máme tam omezení provozu do 6:45. V Brně v Porgesově ulici ve směru do Vinohrad došlo k nehodě. A pokud byste projížděli po D1, tak u Brna na 190. kilometru ve směru na Prahu stojí na krajnici připojovacího pruhu porouchané osobní auto. Také na D1 na 194. kilometru ve směru na Vyškov z Brna. Tady bouralo osobní auto s nákladním, no a ve Znojmě v Pařížské ulici probíhají pro změnu práce na silnici. Tak jezděte opatrně.
1: Já vždycky jezdím opatrně. Proč se na mě tak významně koukáš?
0: No protože...
1: Nevyjezdím?
0: Někdy? Někdy jo. 728 790 848, to je naše WhatsAppové číslo a dejte si pozor na modrou oktávku. Po 6, jak pojede přes výstaviště.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Už tam bude.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Jenom hity. Hit Radio.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Digitální agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách totiž systém e-dokladu kolaboval. Teploty v Česku budou od středy stoupat nad 32 stupňů Celsia. Zpočátku budou především na jihu Moravy a ve středních a severozápadních Čechách. Ve čtvrtek a v pátek už na většině našeho území s výjimkou hor. V některých oblastech dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Minimálně 50 zraněných a jednu oběť si vyžádalo dnešní zemětřesení v Japonsku. Jak už od nás víte, na ostrově Kjušu naměřili otřesy o síle přes 7 stupňů Richterovy stupnice. Škody na majetku jsou obrovské, stejně tak problémy v dopravě a energetice. Fotbal v Anglii bude testovat novinku. Půjde o pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže od nové sezóny.
1: A dnes ještě naposled doplníme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
8: Ještě jednou pěkné odpoledne všem posluchačům. I přes vrcholící dopravní špičku na většině spojů v síti městské hromadné dopravy v Brně zpoždění nepřesahuje 10 minut. Výraznější zpoždění až 20 minut stále očekávejte v oblasti Horní Heršpic na linkách 49, 50 a E50. Jinak nemáme hlášeny žádné další mimořádnosti, které by výrazně narušovaly provoz. Zítra dojde k předčasnému ukončení omezení na lince X75, která opět pojede po trase přes zastávku Hradiska. Ostatní omezení v souvislosti s výlukou v ulici Ričajově zůstávají v platnosti bez změn. Od zítřka do soboty budou z důvodu konání kulturních akcí probíhat výluky na náměstí Svobody. Zítra v době od 17.45 do 19.30. Podrobné informace o těchto i všech ostatních změnách v dopravě, ať už plánovaných či mimořádných, naleznete na našich webových stránkách www.dopm.cz a v mobilní aplikaci Dopm.info. Z dispečinku dopravního podniku Jan Vojta.
9: Hopi!
3: jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
1: 28 stupňů, krásných 28 stupňů. Buďme za ně rádi v Brně a okolí, protože bude hůř. Hůř bude už zítra, 32 stupňů, ale pro někoho je to vlastně lepší, ten, kdo jde na koupák. A já bych na tom koupáku zůstala, víte dokdy? Až do příštího čtvrtka. Protože máme krásné teploty, které jsou na 30 stupňů, ale tak, jakože, co jsme chtěli? Chtěli jsme léto, chtěli jsme teplo, tady ho máme a ono přijde.
0: To ti krása.
1: To ti krása.
0: No.
1: Krása tobě.
0: No, to je fakt jako nádhera. Úplně jsem z toho vedle.
2: Hit Radio City Brno.
0: No tak možná i díky tomu, že konečně bude zase hezky, bude prej brzo burčák.
1: Konečně burčák, detox a tak dále, co všechno s tím souvisí.
0: Tak za chviličku to probereme na Hit Radio City Brno. Igor a Peťa s vámi, přejeme dobré odpoledne.

0: Na Hit Radio City Brno jsme vsadili krátce po 17. i na Linkiny. No a teď máme dobré zprávy pro všechny milovníky a ty, kteří se už nemůžou dočkat burčáku.
1: Jo, no? Od 7. srpna se dočkáme tady toho lahodného moku.
0: Jako, mě to hlava nebere, protože 28. červenec v kalendáři, pravda? No. A už jako bude burčák, jo?
1: No, ale on vždycky bývá tak jako na konci srpna, ne? Nebo v půli srpna, jenomže teďka ty hrozny dozrály dřív. Jako, sice jsou menší, nejsou tak šťavnatý a hlavně chudáci vinaři, tak přišli někteří třeba o polovinu, někdo úplně o celou úrodu díky tomu, co se vlastně tady dělo na začátku července.
0: No a já, když jsem malý, tak jsem chodil makat do vinohradu a burčák jsem měl vždycky spojený s přelomem léta a podzimu.
1: Jo, že pak si šel ty hrozny sbírat.
0: Pak jsem šel sbírat, makat a pak jsem se z toho kolikrát moc motal. Ano, burčák je vlastně takový moravský wellness nápoj, protože obsahuje vitamíny, minerály, kvasinky a hlavně je vám po něm úplně všechno jedno.
1: Takže wellness nápoj, takhle se tomu říká, jo?
0: No.
1: Ale jo, je to wellness nápoj a hlavně jako je to spojený spíš jako s naší kulturou. Já jsem se nedávno bavila s někým, že třeba Mutěnice, jo, jak tam jsou ty různý pochody burčáku a tak, tak dřív tam vůbec nebylo tolik ubytování, dřív ty lidi vůbec se tak jako nescházeli kvůli tomu, jenom někde ve sklepě ví, že jako pár lidí a jdem se jako zalézt do sklepa, teďka už je z toho naše jako tradice. To je naše kultura jako česká. Když někdo sem přijde ze zahraničí, tak valí buluvy.
0: Tak to je pravda, protože zvlášť pokud si dá 1 až 2 litry.
1: Tak je vyvalí celý ještě k tomu, tady možná pak zůstane. A najdou ho ve sklepě.
0: Klidně nám napište na náš WhatsApp nebo pošlete hlasovku 728-790-848. Co vy a burčák, jestli byste si už dali a jaký máte raději, jestli bílý anebo červený?
1: Já červený.
0: Já taky, člověče.
1: Ale nemoc sladký, to pak nic nedává.
0: Ale pak si, párkrát jsem si z toho udělal růžový, když smícháš bílý a červený.
1: Jo, a ty si takhle myslíš.
0: To je tak fičák.
1: Jenomže víte, co je nejlepší, že Igor si myslí, že růžové víno vzniká tím, že smícháte bílé a červené.
0: A ne?

0: ladíte úterní odpolední show Hitrády na start víkendu, protože od tomto víkendu bude další summer party Hitrádia.
1: Jo.
0: To bude žužo. A za chviličko takové malé lákadlo. Ty jsi se zvrátila se svatební cesty z Itálie, tak dáme jednu italskou pecku už za pár minut. No ale ještě předtím zavítáme znovu do...
1: Já už
0: sítě
1: možná...
0: městské policie Brno.
1: OK, já jsem jenom chtěla říct, že možná už tuším, kterou italskou pecku myslíš, že bez tak se mi tam poslouchala, protože jako když jsi v Itálii, tak to tě úplně pohltí, že?
0: Jmenuje se Italo Disco.
1: No tak.
0: Tak asi odkud to je, že? No. Václav Kadrabá nám řekne teď aktuální téma, respektive zážitky ze služby městské policie. No, dejte si pozor na to, pokud máte nějaký zákaz v Brně.
2: Dobrý den všem posluchačům Hitrádia City Brno. Opětovné porušení zákona dostihlo v noci na pondělí 65-letého muže z Břeclavska. Strážníci, kteří denně nepřetržitě kontrolují okolí nejfrekventovanějšího místa v centru, si ho všimli, jak kouří na zastávce. Hlídka městské policie muže kontaktovala, aby ho na porušení vyhlášky upozornila a ověřila si jeho osobní údaje. Lustrací ale záhy vyšlo najevo, že muž má uložený zákaz pobytu na území města Brna. Nerespektováním tohoto zákazu se tedy stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu. Strážníci proto obratem vyrozuměli státní policisty, kterým muže předali. Ode mě je to pro tuto chvíli vše, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji hezký den.
0: Děkujeme, to byl asi drahý výlet, ne?
1: No jako mě by spíš zajímalo, proč jako má zákaz být...
0: A to jsem ani vlastně netušil, jo, že se dá udělit zákaz.
1: Jenom jako na Brno?
0: Vstupu na Brno, teda do Brna.
1: No já bych ten zákaz dala více lidem.
0: Já, že ještě do většího okruhu, no tak... Opatrně, opatrně.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazilfest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečních s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazilfest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Zbohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
8: Kámo, já už to nevydržím.
9: Kámo, ten je velký.
8: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
9: Dík. Fakt, kámoš.

0: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
1: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu City Brno doznívají Krištof a Dominika Alagia, Půlnoční hřích, velmi povedená rytmická věc. A nás by zajímalo, jaký je váš půlnoční hřích, no?
1: Jo, ale ty jdeš úplně jako na tělo tady s těma otázkama.
0: Ale ve vší počestnosti, prosím pěkně, jo?
1: No to jo, ale jako půlnoční hřích, tak to je něco, že prostě to dělá někdo tak, aby ho u toho nikdo neviděl, ne?
0: Tak třeba někdo chodí na takzvaný bílý sex v noci?
1: Na ledničkový.
0: Lednička. Mm-hmm. Někteří tam dávají na noc petlicu a zámek.
1: Jo. Ale to mě, jako, to mě moc jako netankuje. To mě
0: někdo
1: jako...
0: třeba chodí na tajňačku hulit na balkon.
1: Jo, jo, jo.
0: A aby potom těm ostatním zpříjemnil spaní.
1: Co já si myslím, že někdo dělá tak, že třeba náměsíčný to taky může být. A nebo někdo, to vím, to mi jednou někdo říkal, nebudu jmenovat, protože jména se neříkají. Ale že se vždycky až třeba do 2 hodin kouká na nějaký seriál a zkoukne celou řadu.
0: Jo, jo, to taky může být. Každopádně dneska vůbec nemusí být hříchem, když si dáte celou tabulku mléčné čokolády.
1: Dneska je den čokolády?
0: Dneska je den mléčné čokolády.
1: Jo, ta je lepší než hořká. I když
0: právě.
1: Jako, jenomže víš co, všichni teďka poblázněni poslední dobou, že kupují hořkou s mandlema, protože je zdravější, protože nemá tolik tuku v sobě, ale ono už je to jedno, je to furt čokoláda.
0: Ale dneska je den mléčné čokolády, takže se můžete v úzovkách potrestat ne jednou, ale hned dvěma.
1: Jo, tak já jsem takovou tu kraví.
0: Dej si, kraví, jo?
1: No, ano,
0: abys potom nebučela.
1: Ale počkej, já vám řeknu, nebo takhle, ty bys mohl říct aspoň svůj půlnoční hřích. Já se chci svěřit. Nemáš?
0: Půlnoční hřích, jo?
1: No.
0: Člověče.
1: Nemáš, jo? Já mám dobré, já mám
0: dobré. Já nevím.
1: Jako mě napadá jeden a je dost silný, možná se s ním stotožníte i vy, naši posluchači Hitrádia City Brno. Můj hřích je ten, že třeba mám být o půlnoci doma, ale přijdu až 5.
0: Ráno?
1: No. A kde jindy jako?
0: Ty máš ultimáta?
1: A tak jako, ať už si je dám já sama nebo někdo jiný, tak...
0: Jo, tak...

0: Na Hit Radio City Brno dozněla si a pomalu se blíží 6:15. To nám to ale krásně uteklo dneska.
1: No, to znamená, že vám budeme mávat, ale ještě musíme připomenout naší svěží, že jo, summer party.
0: Ano, už v pátek úderem 15. hodiny odstartujeme tu přehlídku těch největších letních slunečních pecek za posledních 30 let. A myslím, že budete i vy nadšeny. Až do nedělní 18. hodiny budete vzpomínat, radovat se, tančit, ať už budete grilovat nebo třeba šůrovat.
1: No, jako já budu rozhodně tančit, budu tančit na lampádu, protože to je moje oblíbeno.
0: Umíš?
1: No, to je v podstatě jediná písnička, kterou si myslím, že umím naprosto přirozeně, akorát nevím, jestli si to myslí ti, co se na mě koukají.
0: Kauma Lambáda, tak to už je, panečku, hodně dlouho, co tahle ta pecka vyšla. U nás, respektive za nás, když jsem byl malý, když to tenkrát frčelo, tak se tomu říkalo hříšný tanec, protože ta těla se fakt jako hodně lepila na sebe a když jsem to poprvé viděl v televizi, tak jsem fakt jako nechápal.
1: Tak já se na to musím podívat asi. A je to hezký.
0: Krásné. No, těšit se můžete třeba i na Sašu Lapesena alias DJ Saše. Já mám to štěstí, že se právě s tímto chlapíkem znám a když jsme byli s mojí drahou ve Španělsku teď na dovči, tak jsme se tam potkali se Sašem, který měl ve Vigu super 90kovou party.
1: Ne, já jsem to viděla, to vypadalo úplně božsky. A já jsem se právě... Boží.
0: Asi tak to nějak to tam vypadalo.
1: No, ale to vypadalo jako festival, na který si zaplatíš bambilion, abys tam mohl jít, a ty si říkáš, že to je zdarma.
0: Bylo to gratis.
1: Ty jo, neuvěřitelné.
0: To bylo pěkné. A měli tam 3/4 litrové pivo.
1: Ale ti Španělé jsou jako štědří, co si budem, ale jako Brno ještě štědřejší, protože my tady máme spoustu akcí zdarma.
0: Tak, tak. Nezapomeňte už tento víkend, respektive pátek, sobotu i neděli, summer party Hit Radio City Brno. Ostatně budeme pozývat i zítra.
1: Ano, já vás teda pozvu, protože Igor asi jde na koupak, protože má být 32 stupňů, že?
0: Já se jdu schladit, tak se opatrujte a ve čtvrtek ahoj.
1: Já se budu těšit zítra od 3. Hit Radio.
2: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejvíc. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta na jedno. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirage.
4: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna. Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě Veveří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Pozor, znojemská prodejna Svítidel Retaily po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Retaily Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
9: Prosecco přesně v italském stylu?
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140letou tradicí?
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pořadu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Pohonné hmoty na benzínkách i přes pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak dál zdražovat. Její cena stoupne až o korunu. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města 5 milionů eur. Přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy v historické části města. Od pondělí už se ale neplatí. Avizovaná vedra opět mění sportovní program. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 dopoledne. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
6: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
7: V noci nás čeká jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a zítra už tropický den, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a k tomu jasno až polojasno. Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová. Čeká nás další porce toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Takže k úternímu večerku naprosto perfektní večerku. No, i tak se to dá říct. 18. hodinu odstartují Konos a jejich song 74 to 75. Tak si to užijte.

Belinda Carlisle s námi v éteru Hit Radio a krásný večer. No prosím vás, teď se na nás ženou ty vedra, jo, tak je možný, že vám třeba něco na zahrádce oschne. Jo, může se to stát, může se to stát i ve veřejném prostoru. Naštěstí můžeme sáhnout na Slovensku a nechat se inspirovat, jak tohle vyřešit, jo. Tam totiž se v areálu jedné kulturní organizace rozhodli, že jedno takový podlouhlý hezký křoví, který jim bohužel uschlo, což se stát může, takže aby to vypadalo hezky hned, jo, tak to vyřešejí velmi kreativně a nastříkali to zelenou barvou. Je taková hezky jedovatá ta barva, jo, jak tak nějak jako spreje, bývají. Krásně to vypadá, výborný. Oni teda říkají, že je to samozřejmě dočasný jenom na ten festival, co tam teď budou mít, a pak to hnedka samozřejmě vyřeší správně. Já nevím, já se strašně těším, až třeba během toho festivalu zase třeba pršet, jo, nebo ono bude stačit, že do toho někdo spadne a bude celý zelený. No tak kdybyste nevěděli, co s vaší zvadlou zelení, teď už víte, jo, stačí koupit sprej, nastříkáte a ono to den, dva vydrží. Jo. I tak se to dá dělat. Není to dobrý, ale dá se to tak dělat. Co bude rozhodně mnohem lepší, je pustit se do dalších hitů. Za chvíli Gorillaz a teď Darude a Sandstorm.

0: Tohle jsou Gorillaz, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný, teplý večer, ano, otepluje se, jde to nahoru, budou třicítky, respektive přes třicítky, takže zhluboka dýcháme. Dneska v noci má být ještě relativně chladno, tak prosím vás, vyvětrejte. Jo, ono se to potom bude hodit, ta troška studeného vzduchu, co dojde k vám do ložnice. A my se za chvilku dáme tuhle romantiku. Donna Lewis, I love you always forever. K tomu Midnight Oil nebo Marek Ztracený.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco lepší a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

už za 10 dní na letní. Marek ztracený v éteru Hit Radio. Ale prosím vás, teď tady mám jednu strašně důležitou věc. Jako fakt, normálně se pozastavte, možná jdete zrovna dělat večeři, jo. Prosím vás, dneska je to 440 let, představte si to, rok 1586, kdy Sir Thomas Heriot představil poprvé v Evropě brambory. Taková blbost. A vemte si, co všechno pro nás brambory znamenají. Já třeba se přiznám, že bez brambor bych žít nedokázala. Jo? Ať už plně jenom prostě brambory na loupačku, ale třeba taková bramborová kaše, jo? Hranolky, bramboráky, takových věcí, co se z jedný blbý potraviny dají udělat. No a je to dneska právě 440 let, co nám je tady Sir Thomas představil v Evropě. Tak kdybyste ještě nevěděli, co dneska k večeři, tak si je dejte. Na jakýkoliv způsob, to nechám na vás. A k tomu doručím další hity. Právě teď Basic Element a The Promise Man.

0: To jsou zase pecky, co? Daryl Hall a Joan Oates právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 6:45, úterý, ano, těsně před vlnou veder, pohodička zatím ještě stále, no ale co hlavně, tak ano, my si dál budeme dávat to nejlepší z 80. 90. milénia. A věřím, že minimálně některý z těch songů vás prostě přinesou zpět a hlavně, hlavně vám zvednou náladu a to je nejvíc. Cítíte, jak se to úplně k tomu úterý hodí? High in Motion, Chris de Burgh, už za chvilku k tomu Pet Shop Boys nebo Sugar Babes.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Dešenicích u Klatov za 8 milionů 242 tisíce korun. Pozemek ve Varnsdorfu u Děčína za 999 tisíc. Byt 2+1 v Nehvizdech na Praze Východ za 6 milionů 100 tisíc. Byt 2+1 v Oseku u Teplic za 1 812 600 korun. A byt 3+1 v Třinci Lišbicích za 3 390 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Mikové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Krásný večer, 19. hodina je tady. S vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejvíc nejlepší songy. Ne, nekecám, fakt. Moose T a Hot and Juicy Horny 98 právě teď do vašich uší. Tak hezký večer.

Chris Isaak a Vicky The Game v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, pánové, děláte si srandu ze svých partnerek? Dámy, nechte je. Já vím, že někdy je to v takový té situaci, kdy vy už reálně jste úplně, úplně šilený a oni ještě tak jako udělají, ještě si trošku přihodím, ale na druhou stranu, u mužů to redukuje stres o 90%. To, že si z nás můžou dělat legraci. Jo, jasně, zákonitě prostě buď vybuchne on nebo vy, no tak věda říká, že lepší, když nakonec vybuchnete vy. Nevadí. Tak pak hold budete pánova jednu noc spát na gauči, ono se to zase srovná. Ale jo, tyhle ty vaše forečky očividně vám pomáhají. Takže nepřestávejte, dámy, já vím, že občas je to příšerný, ale nechte je. Jo, oni nebudou tak vystresovaní, takže potom zvládnou víc domácích prací. Samozřejmě, jo, je to logický. Takže ano, můžeme říct, že je biologickou nutností mít doma někoho, z koho si můžete legálně utahovat. A to je vlastně super. Občas se u toho možná zasmějete dokonce oba. Já doufám, že tohle si užijete všichni. Vangelis a Conquest of Paradise.

0: Pink je prostě vždycky skvělá. Souhlasíte? Don't let me get me, vy posloucháte Hit Radio. Moc hezký večer vám přeju, je úterý, 7:45, pohodička, doufám. Co, máte pohodičku nebo jste v práci třeba? Klidně napište 777-937-777, kdo z vás si užívá pohodu doma a kdo z vás naopak ještě dřepí v práci. Jo, někdo to dělat samozřejmě musí. Hold i takový místa pracovní jsou a díky, že tam jste v té práci. No a vy, co jen tak odpočíváte, tak užívejte i za všechny ostatní, jo? Soundtrack máme úplně pro všechny, přísahám. Jennifer Lopez, taky Lucie, nebo Vem už za malou chvilku.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Cestup milénium. Konečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u.pomlčka.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: simple is that.
1: Mír a sír, geniální kombinace Lucie a skamenělý dítě. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady jeden hrozně romantický příběh. Mně se třeba líbí moc, jo. A vy třeba, pokud taky nechcete tlačit na pilu ve vztazích a nikam se neženete, hele, tohle je ta dokonalá ukázka, jo. 90letá paní si teď vzala svého 95letého snoubence. A to prosím pěkně, po pouhých 64 letech randění. Jo, to je v podstatě ještě doba hájení normálně. 64 let v takovým tom testovacím provozu. Tam je super to, že oni se teď berou, jo. 90 let a 95 let. Je už nic nepřekvapí. Ona přesně ví, jestli to prchínko on dává dolů, kde všude nechává ponožky. On taky ví, čím ji spolehlivě vytočí. To je naprosto dokonalý. Jo, ty dva se tak dokonale znají. Není tam žádná hrozba tchyní, že jo, pač to už pravděpodobně není mezi námi, jo. To se dá tak nějak čekat. Je to v podstatě úplně skvělý filtr i na všechny svatební stresy. Nějakou 12-hodinovou veselku, se kterou se chcete chlubit celému světu na Instagramu, že jo, to je vám jedno. Jen jste se rozhodli po poctivé době se prostě vzít. A je to super, já si úplně představuju tu svatební noc, jak se sejdou,

0: DJ Bobo a Freedom, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 7:45. Co? Už vám začalo být dneska horko? Bude hůř, je to tak. Další vlna je tady. Ale tak zase můžete se opálit, to je pozitivní, nepřehánějte to teda ani s tím opalováním, jo. No a budem doufat, že to nebude tak dlouhý a nebude to tak příšerný, no. Ono nám nic moc jiného jako nezbývá, než doufat, že jo. Jednu jistotu máme. Jednu jo. Tu spoustu skvělých hitů z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Bad Boys Blue nebo R.E.M.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď jsou tu Kabáti.

Summer a Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. Na pozor, teď nás čeká totiž jeden hodně zásadní song, jo. A je to song z roku 92 od Michaela Jacksona. Jmenuje se Heal the World a je to velmi protiválečná balada, humanistický poselství. V podstatě je to o výzvě k tomu, abychom jako lidstvo byli lepší, abychom vytvořili lepší svět pro budoucí generace a taky k pomoci lidem v nouzi. A mimochodem i ten videoklip k tomu je unikátní, protože v něm vůbec právě sám Michael Jackson není. Naopak, jsou tam lidi, kteří tu pomoc potřebují. A sám Michael říká, že považoval tenhle song za jeden ze svých, na který je vůbec kdy nejpyšnější. A to je moc hezký. Takže tohle poselství posíláme do světa. Michael Jackson a Heal the World.

0: You Spin Me Around, Dead or Alive, posloucháte Hit Radio. No, samozřejmě 80, 90, milénium, o tom je Hit Radio Classic, jo, to je jasný. No a pokud byste třeba potřebovali namotivovat k nějakému pohybu, jo, tak jeden song je na to naprosto dokonalej. Někteří z vás možná už tuší. Okamžitě jdete vybíhat náhodný schody, jo? Dobře, takhle večer to nepřehánějte, můžete si cvičení třeba jenom představovat. Survivor, Eye of the Tiger, už za malou chvíli.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.

Tohle už je klasika. Miroslav Žberka a Marta, co bolí, to přebolí. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer vám všem. No a prosím vás, na dnešek kapesničky a něco na nespavost. No, je to tady zás. Hele, dneska opět specifický úplněk, jo. Dneska je jelení úplněk v kozorohu. Zní to, jako kdybych vás chtěla vytáhnout do lesa, není to tak. Má to znamenat, prosím vás, jediný, jo. Disciplína versus emoce. Takže budete mít chuť dodělat všechny resty někdy z roku 2019, ale zároveň se vám dost intenzivně bude chtít brečet třeba u reklamy na jogurt, nebo jako my fajnšmekři u takových těch tyčinek pro pejsky na zuby. No nic, jo, v pohodě. Prostě kozoroch je suchár, ale zároveň úplně k drama, tak se to ve vás asi bude prát. Takže dost možná se přistihnete o půlnoci, jak jste vyndali obsah ze všech skříní kuchyni, rovnáte je a u toho přemýšlíte o smyslu života. Tak ať či tak, tak prosím vás, držte se a užijte si to. Jo, další hity, tohle už je Gina G.

0: Supertramp právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer všem. Blíží se nám 9. hodina, já se tak s vámi budu pro dnešek pomalu loučit. Přeju vám krásný zbytek večera, zvládněte to úplňkový úterý, jo, držte se, věřím, že to zvládnete levou zadní, jo, dobře. Mějte se moc hezky, uslyšíme se společně zase zítra přesně v 6 hodin večer, no a za chvilku pošlu třeba jednu Sandru. Tenhle song je prostě Everlasting Love. K tomu tu Unlimited nebo Linkin Park. Mějte se hezky, ahoj.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Happy birthday. See, make a wish.

byl, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na ymm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Kazematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.